0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Music. First. Express FM.

Describe my

jestli sám sebou teď jistý, ale když já šel zkoušet na trh, nikdo z nich nebyl tak chytrej. Za to teď je každej drsnej jak šmirgl, ale mně stačí jenom kopák, hajtka a vysvětlí.

been places, places dark.

že jsem neroztrhal moc podrážek cestou do kostela a kalhoty nemám na kolenou moc prošoupané od klečení. Ale na jedno jsem vždycky věřil, že nás Pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý, jeden je krásný, jako vy a já. A nebo poťopaný od neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne. A všichni se potíme, když praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou. No, jinými slovy, všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale protohle nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Protohle každý, ať jeho táta byl prezident, nebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc makovici, možná, že nosí lepší košily, ale tohle všechno jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc. Pro ty s menšími bicepci a s horší košily.

Jenže tomuhle můžou věřit jenom ti lidi, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí. A to platí pro všechny. Někdy si myslím, že jsme udělali velikou chybu, když jsme nechali o svobodě mluvit jenom básníky a táborové řečníky. Básníci nedefinují věci moc přesně. A už vůbec nedefinují věci jasně táboroví řečníci. O svobodě jsme měli nechat mluvit učitele. A měli jsme je učit, že svoboda není jenom, že to není jenom to básnické volání po křídlech. Měli jsme je učit, jaký je rozdíl mezi skutečnou svobodou.

0: Dovedou si věci vážit plně jenom, když je na chvilku ztratí. To platí o svobodě zrovna tak, jako o všem ostatním. Mít rád lidi a milovat lidi. To je to celé tajemství a jediný recept na štěstí.
1: Express FM.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
7: Express. Music first. Express FM.

Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Tinnitus, Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Co mě to pořád tlačí vpřed, nikdy nenajdu tu klid. Na srdci tepe mi klik, hledám dokonalý hit.

zlej nebo lavobak, nevím. Nebude tam někde pro mě lepší spot. Bez obav je to tu pěkný moc. Stresovat se je věčný zlo. Zkrácovat životci nechci, stop. Čau, tady neklid. Pauza ti skončila, nespi. Dělej, pracuj, stresuj se, volej. Prokrastinace je přepich. Čau, tady neklid. Trochu ti nervy přepekly. Makej, běž, termín je blízko. Odpočineš si až v rakvi. Sám si klečím na krku.

rovině, bejt jen táta, bejt tu pro ní. Křečovitě svírám soudnost, co když to nebude furt dost? Co když to nebude stáčit někdy, vím vole, co mám mít za krcednost. Nikdy to nebudu stíhat, za krkem mi sedí síha, šeptá mi do ucha, že je to málo,

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
9: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzavek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
12: Express FM.
13: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: 1. června je v Metropoli Zlíčín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
1: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
0: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
1: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
2: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
3: Řešení je úvěr od Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit hodně.
3: Řešení je Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
3: Řešení je Acema.
2: A co když potřebuju 20 milionů?
3: Řešení je Acema.
2: A 30?
3: Acema.
2: A 40?
3: Acema.
2: A 50?
3: Acema. Jde to i bez banky.
2: Hele, nezaseko ses?
3: Ne.
4: Music first.
0: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ano, startuje páteční ráno 24. července 7 hodin. Pojďme tedy na ty zprávy. Ještě minulé pondělí byla nafta na tuzemských pumpách třetí nejlevnější v Evropské unii. V neděli však skončilo zastropování cen vládou a hned druhý den přišel propad v žebříčku o 7 míst. Diesel v Česku za týden zdražil o více než 4 koruny za litr a jeho cena stále roste. Španělská vláda vyhlásila v madridském regionu celostátní stav nouze kvůli rozsáhlým lesním požárům, které si vynutily evakuaci tisíců lidí. Zásahům tak bude nově velet ministerstvo vnitra. Podle údajů unijního systému EFIS se ve Španělsku požáry zničily od začátku roku na 1250 km čtverečního území. No a pátý český mistr světa na kajaku je tu. Krejčí ve finále zastínil legendy a zajistil české výpravě jedinou medaili. Do finále kajakářek se probojovala také Amelie Hlegertová. Ta nakonec ale dojela až osmá. No a co se týká dnešního počasí, no tak furt to samý to je. Jo, takhle ráno je kolem 10, 12, no a odpoledne bude maximum 25. Bude polojasno, místy oblačno a ojediněle se vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne a večer od západu bude ubývat oblačnosti a srážky ustanou.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: Ještě jednou krásné páteční ráno Kristýnám, krásný sváteční den, ještě k tomu navíc je pátek, tak můžete zapařit. Co takovým Kristýnám, týnám, týnkám, co k tomu svátku, co kytičku nějakou určitě. Já znám týnek několik, znám jednu, tam miluje sladký, takže asi tam bude proběhne nějaká bomboniera, si myslím čokoládka, něco takového, to by mohlo být. Co takový kino třeba? Vemte nějakou Kristýnu na rande dneska. V kině Odysea. Co? Třeba jste to ještě neviděli, můžete se vydat potom ještě na společnou Odyseu Tour de Bar. No? Já vám k tomu, Kristýnky, budu hrát něco hezkýho, nějakou dobrou muziku. Dua Lipa by se vám líbila. 21 Pilots, což? No, anebo Violet Girl. Tak to je jenom taková za mě lehká nabídka z našeho perfektního pátečního playlistu. Dobré ráno.
0: Express ráno.
2: Express FM.

Nothing but Thieves Evolution, 7 hodin 9 minut. Je tu pátek, ano, s datem 24. července. Dnes tedy vyšlo nové album Charlie XCX Music Fashion Film. A to je zrovna domácí úkol, který, i když by tady byl Vašek, bychom si teda, by ho víme, že nesplnil jenom on je v tomhle poctivější, protože když jede ráno vlakem do rádia, tak si poslechne nová alba. A já tak jako většinou to nechám až na víkend, se přiznám, pokud se jako vyloženě nedomluvíme, nebo pokud mě to jako extra nezajímá. Samozřejmě Charlie XCX, to je tady u nás na Expressu jako můj kůň, to je jasný, to jako nebudu se tvářit, že ne. Ale takhle, splnit si úkol, co je na půl hodiny, není až tak náročný. Když si to poslechnete celý, tak vlastně já si nejsem pořád jistá tím, proč Charlie XCX tvrdila, jako, že to není rockový album a že nikdy neřekla, že to bude rockový album. Jako samozřejmě, rovnaj se kytary rockový album, asi taky jako se to nedá takhle samozřejmě zjednodušit. Ale kdybych měla říct nějaký asi můj nejvíc track, který mě zasáh, tak samozřejmě pod náma hraje tady ta Spring Summer 26, ale to jsou za mě takový ještě jako dochvěvy alba Bread. Ale třeba tady ten track, který se jmenuje Car Decline.

0: story. Cobb declined.
1: Tak to si myslím, že je takovej ten rockovej song, který si jako představu. Jo, je tam taková ta trošku otrávená Charlie XCX. Představu si malinko s tou cigaretou v koutku, jak, jo, která zpívá o tom, jako jdu si koupit kabelku, jdu si koupit parfém, koupím si nějakou tu osobnost, karta zamítnuta, jo, tak je to docela, tohleto si myslím, že je jeden z těch jako lepších tracků, dokonce i delší, 3.25, jo, tak to je opravdu full song, na konci to má ještě takový jako dojezd, tak to je zatím můj oblíbený. Jinak si myslím, no hele, asi záleží, jak vám to sedne. Myslím si, že u poslední dobou u všech alb, pokud to není vyloženě něco tanečního, jakože vás to baví, nebo nějaká popina, tak tady u těch našich holek, co tady teďko jako hodně hrajeme na Expressu a holky teď prostě vydávají hodně alb jako frčej, tak si myslím, že to je taky zrovna o tom, v jaký životní fázi se nacházíte vy, jestli to s váma nějak rezonuje nebo ne, takže se mnou některé ty songy na tom albu rezonujou a něco je pro mě takový jenom next. Takže u mě zatím Music Fashion Film tak jako malinko 50-50. Jestli jste to už slyšeli, klidně mi dejte vědět, jak se nový album Charlie XCX líbí vám, anebo jestli se na něj vůbec chystáte, anebo tohle prostě rovnou skipujete, že to není muzika.

0: Více za malou kulku, k tomu skvělá muzika, pěkné ráno.
1: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u Webglobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
2: Grape Festival pozývá do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Art Bad, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
3: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster. Pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
9: Fenomén Šance Liga je zpět.
10: Tady Tomáš Vlček ze Slavie. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
9: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
11: Express. Music first. Express FM.

0: Pokud jste měli zatím pocit, že ten červenec, že ta první polovina prázdnin byla taková měh, tak nebojte, teď se to konečně pořádně rozjede. Přesně tak, pojďme se podívat na nějaký malinko Astronews. Už dlouho jsme nehleděli podle mě ke hvězdám, do horoskopů a tak dále. Dvě věci, které se staly tento týden. Za prvé jsme vstoupili do nové sezony, do takzvaný Leo season, ano, máme tady období lva, to začalo 22. července a včera ještě navíc 23. července jsme konečně ukončili ten retrográdní Merkur, takže možná dneska ráno jste vstali z ničeho nic a říkali jste si, jo, cítím se nějak úplně jinak. Možná to je tím, že je pátek, takže se těšíte na víkend. Třeba máte nějaký super plány. No ale právě proto se nemůžete teď už jako držet vůbec zpátky, protože přichází ten lev. A lvovi vládne slunce, to je vždycky takový období prostě sebevědomí, kreativity. Teď pokud jste si třeba plánovali i nějaký takový to jako hot girl summer, že si to fakt jako užijete, budete chodit ven, budete, já nevím, chodit prostě na koupáky, na party a užijete si to naplno a doteď se vám to nějak úplně nedařilo, tak teď by se to mohlo zlomit. Prostě lev je takovej, jo, odvážnej, extrovert většinou, prostě září s tou svojí hřívou, takže přichází to ideální období na flirtování, randění, tvoření, takže určitě pojďte do toho. Rozhodně, na co je fajn se vždycky zaměřit, to je tam takový jako to ještě jako 8.8. vždycky, když jsou tyhle ty nějaký jako stejný data, tak je vždycky nějaký portál, prostě nějaká brána někam. Můžete si k tomu najít na internetu třeba i nějaký jako rituály, pokud byste chtěli ještě posílit, jo, nějaký ten feeling z toho. Na co si dát pozor během tady ty lví sezóny? Ne, vždycky všechno je úplně zalité sluncem, jo, je potřeba se na to připravit. Lev právě tím, jak jako přijde s tím sebevědomím a s tím zářením, tak zase je potřeba si dávat pozor, aby se to nepřehnalo, jo? Aby tam to ego, to drama, aby to tam zbytečně prostě nebujelo. Letos potom přichází, bude to takový divoký v polovině srpna kvůli opozici s Plutem, což je taková planeta transformace, takže zase tam můžou být nějaký jako problémy, ego, jo, to, spíš to bude jako o tomhle tom. Když se střetnou takhle ty dva zářivý lvy s tou velkou hřívou, tak to samozřejmě může znamenat nějaký určitý problém, ale zase ta letošní lví sezóna je speciální tím, že po 12 letech se do lva přesunul Jupiter, planeta štěstí a expanze, takže jako je to tam nakloněný ke všemu, co chcete, jenom jo, abyste to prostě jenom nepřehnali, to je celý. A nebo to přežeňte a řekněte si úplně jako, že nazdar, všechny úplně oslňte, že nebudou vidět, co se děje a můžete to jet ve stylu, vidíš tu záři za mnou, to jsou mosty, které pálím.
1: Páteční ráno na Express FM.

0: Skeletons.
1: Ano, máme tu...
2: Ranní doprava.
1: Máme tu ranní dopravu, protože je takhle, je pátek, já jsem koukala, když jsem přijížděla a přijížděla jsem dneska lehce později, že není tolik aut na parkovišti, takže předpokládám, že možná jste nikam nevyjeli, nebo se chystáte někam na výlet. Každopádně, co se týká aktuálních nehod, tak jednu hlásí ulice Veverkova v Přeloučí v okrese Pardubice.

Tady narazil autobus do sloupu veřejného osvětlení. Policie jede na místo, je tady zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Počítejte tady s kratším zdržením, takže tady opatrně. Nehodu potom hlásí také silnice 115 u obce Jince, okres Příbram. Tady je osobní auto v příkopu. Nehodu tady vyšetřuje policie České republiky. Nehodu potom hlásí také Liberec, a to ulice Nad Strání, to je nehoda dvou dodávek. No a nehodu potom hlásí také v hlavním městě ulice Bajkalská, to je nehoda dvou osobních vozidel. I tady počítejte zatím s kratším zdržením, ale to tady může narůstat.

Co je zajímavého a zároveň otravného na Taylor Swift je, že spousta věcí, které dělají její kolegyně z hudební branže, i když ona s tím nemá nic společného, tak se to nějakým způsobem tak trošku udělá o ní. Minulý týden vyšlo nový album Gracie Abrams, no a zase se teďko řešilo pár dní zpátky, jestli skladba Death Wish je voní, jo, jestli mají taky holky nějaký beef, protože Taylor se vždycky na začátku jako s těma lidma, vždycky si na ně trošku jakoby nalepí, kamarádi se s nima, pomůže jim a potom se najednou přestanou bavit a řeší se furt, proč mají ten beef, co se děje a jestli to je nějaký odkaz na něco, když oni pak udělají nějakou písničku o někom, kdo je trošku bitch. Gracie Abrams a myslím si, že i její taky manažer z nějakého jejího týmu řekli, že písnička není o Taylor Swift, že to je o nějaký kámošce, která chodila s nějakým toxickým týpkem. Jo? Tohle to je jeden příběh, který je o Taylor, ale vůbec není o ní. Druhý příběh, kde, kam se taky ta Taylor snaží nacpat, ne ona teda osobně, ale ti, kteří ten jako o tom píšou, sledujou to a samozřejmě ty, kteří to komentujou, tak to je story s Olivií Rodrigo. Taky se holky na začátku kamarádili, potom tam proběh problém s nějakou písničkou, lehkou inspirací, Olivia Rodrigo musela přidat Taylor kredit a od té doby se nekamaráděj. A v podstatě všechno, co tak nějak jako Olivia udělá, se jako srovnává, jestli to dělá trošku jako na zlost tý Taylor, anebo tam lidi píšou, tohle by měla dělat Taylor, ale nedělá to tak, že Olivia je lepší. No a ta věc, kterou si lidi představují, že by Taylor měla dělat a nedělá jí, je právě ten festival, kde vystupují vlastně jenom ženy. Je to charitativní festival a zase výdělek jde na pomoc dívkám, ženám. No, a aby to, ale samozřejmě tohle to je všechno old news, to už víte, no, ale aby jako Olivia Rodrigo si údajně ještě trošku jako víc kopla do svojí bývalé kamarádky a kolegyně, tak Olivia Rodrigo teď představila merch k tomuhle tomu festivalu, který vytváří s pomocí žen, které tvoří na platformě Etsy. Jo, Etsy je taková platforma, kde lidi prodávají svoje třeba nějaký díla, já nevím, šijou třeba bundy, dělají nějaký výšivky, můžou dělat nějaký doplňky, ozdoby, většinou to dělají všechno jako ručně, měli by, samozřejmě i na tom Etsy jsou dneska jako falešný story, něco jako když jdete na farmářský trh a doufáte, že to tam všichni vypěstovali sami a pak máte pocit, že tam někdo prodává rajčata z Teska. Tak samozřejmě i takové věci se tam dějou, ale je to zase o tom, že samozřejmě na Etsy lidi prodávali i ručně vyrobený věci z Taylor. No a Taylor postupně jakoby žalovala všechny ty lidi na tom Etsy, až se tam teď skoro nikdo nedovolí nic dělat a do toho si Taylor zaregistrovala zase taky všechny možný hlášky, které s ní nějak souvisejí, samozřejmě texty s písněma a tak dále, aby nikdo nemohl nic dělat, žádnej merch, jenom ona. Takže proto to takhle vypadá, že si Olivia takhle zase kopla do Taylor, protože ona naopak vyšla na Etsy, našla tam ženský, který dělají něco hezkýho a udělá s nima oficiální merch ke svýmu festivalu. No a když už se tady o ní bavíme, tak si samozřejmě tu Olivii Rodrigo musíme dát, protože jí Stupid Song je ještě navíc.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
1: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon. Zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
9: Výhry. Slevy. Zábava.
10: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
11: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
10: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
11: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
10: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
12: Hudba na prvním místě.
13: Express FM.

Tak vypadá to, že v Česku se chystají nějaký velký změny, hlavně co se týká teda školní docházky tento týden, a myslím si, že už možná minulý se diskutovalo o tom, že by se vlastně zrušila devátá třída. Nevím, nemám na to nějaký zásadní názor, ale vypadá to, že změny by se mohly týkat i předškolních dětí. Podíváme se na to za malou chvilku ve zprávách, kde se podíváme i na Tour de France. Samozřejmě etap už nezbývá mnoho. No a ano, všude se píše o tom, že Pogačara můžou snad zastavit už jenom nějaké vnější okolnosti, jenže bohužel ty vnější okolnosti tak trošku řádí v jeho týmu. Tak to si řekneme teda v 8 ve zprávách. No ale do konce hodinky si pojďme dát ještě tuhletu pecku Peggy Goo. It goes like... Na, na.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Je 8 hodin. V Česku musí nastoupit děti do školky v 5 letech. Poslední rok před základní školou je povinný. Ministr školství Robert Plaga chce teď tuto dobu zdvojnásobit. Děti by tedy ve školce měly strávit minimálně 2 roky. Podle ministra to pomůže dětem z rodin, kde se jim málo věnují. Proti rozsáhlým požárům budou ve Francii zasahovat také vrtulníky z České republiky a Slovenska, oznámil to v noci na pátek francouzský prezident Emmanuel Macron. Francie totiž požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v EU, díky kterému budou v zemi nasazena i další 4 hasící letadla z Chorvatska a Portugalska. Pogačar znovu směřuje za ziskem žlutého trikotu. Do Paříže už zbývají jen 3 etapy a slovinský cyklista vede o 4,5 minuty. V jeho týmu ale řádí Viroza. Mohli by ho zdravotní problémy v týmu připravit o 5. celkový triumf. No, to se dozvíme v neděli, až letošní závod skončí. No a co ty dnešní teploty? No, je to pořád to samé dokola. Dnešní maxima 21 až 25. Bude polojasno, místy oblačno, ojediněle se výskytnou přehánky, později odpoledne a večer bude ubývat oblačnosti a srážky ustanou. No, ale má být před náma krásný víkend, zítra kolem 30, bez srážek a neděle taky kolem 30, ale to už by nám mohlo sem tam taky sprchnout.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: Ano, pěkné páteční ráno, Kristýna, ještě jednou krásný sváteční den. Máme 24. července, 8 hodin, 2 minutky. K tomu společnost nám budou dělat v našem playlistu Red Hot Chili Peppers, Two Door Cinema Club, anebo taky Calvin Harris a Jazzy a její track Satisfy. Doufám, že máte parádní páteční start, jo? Já už v podstatě cítím ten víkend v kostech, ještě když má být hezky. Takhle, ale koukám tady zase, že nám prej hrozí zase ta kupole, tak se na to za malou chvilku podíváme.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Předpovědi počasí avizují, že se nám zase na ten víkend trošku oteplí, možná vás to vyláká někam ven a chcete jít na výlet a říkáte si nevím kam, tak my vám jsme tady nápomocni. V létě nám opět jede jak tady na vlnách Express FM, tak na našem webu expressfm.cz rubrika Nebudu doma, takže tam se inspirovat můžete, to je jedna možnost. No a druhá možnost je, že se můžete také inspirovat žebříčkem portálu My Wanderlust, který udělal seznam nejkrásnějších míst střední Evropy. No a na tom seznamu je samozřejmě i několik našich tuzemských destinací. Top 30 uzavírá Mikulov, na 20 ale najdete také třeba Třeboň. Potom tady máme ještě Český Krumlov na 6. místě a na 3. místě krásnou bronzovou medaili má Kutná Hora. Jinak samozřejmě asi by vás zajímalo, co je na 1. místě, tak to je rakouský Kitzbühel. Jinak na 2. místě je běloruská zastávka Nesvis, ale do Běloruska asi jen tak nezajedete. Můžete se ale vydat také směr Chorvatsko, třeba jedete na dovolenou, tak Bramborová je chorvatská Korčula a na 5. místě, on to vypadá, že je tam Mělník, ale on to není ten náš, on je to ten bulharský. Tak jenom, jo, kdybyste náhodou třeba zahlídli. Ale Mělník je pěkný i ten náš, takhle, sice není na tomhletom seznamu, ale kdybyste náhodou řekli, hele, já viděl ten Wanderlust a na 5. místě je Mělník, to máme kousek, tak i když tady mysleli ten bulharský, tak já si myslím, že ani v tom našem Mělníku nebudete zklamaný. Obzvlášť, pokud se tam koná nějaký festival, myslím si, že jsem tam byla párkrát, že to bylo celkem fajn, když tam byly nějaký takový ty food festivaly v parku, že jsem si tam jako pochutnala, že to bylo dobrý. Takže jo, ať už jedete do Bulharska nebo do našeho Mělníku, šťastnou cestu, užijte si to, pozdravujte tam a cestou nezapomeňte poslouchat Express FM.
1: Express.
2: Express ráno.
3: I heard what you said. Just as I was tasting freedom. Don't want the pill.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
2: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
3: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
4: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz, agent s povolením srovnávat.
4: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
6: Kam vyrazit za zážitky? Do Jihlavy. Bohatá historie tu dýchá na každém kroku. A nechybí ani zábava pro malé i velké. Zoo, jihlavské podzemí, komentované procházky či kulturní akce. Pořád se něco děje. Tak s radostí do Jihlavy. Do Jihlavy.cz.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
0: Na detailech záleží víc, než se zdá. A právě dokonale prostřený stůl vytváří dojem, na který se nezapomíná. Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
8: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
9: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
12: Music. First.
13: Express FM.

co je lepší marketing pro Odysseu, jestli je to to nekonečné omílání o tom, jak je to potřeba vidět v IMAXu a potom lidi, kteří to prostě sledují na svých hodinkách a dělají si z toho srandu, že to sledujou, jak to Nolan zamýšlel, tak to funguje, tak asi si myslím jedna věc. A druhá věc, která si myslím, že funguje, je samozřejmě, jsou pořád další a další příběhy o tom, jak tenhle ten film vznikal. A teď nemyslím řemeslo, jo, jasně, IMAX kamery, že minimální CGI, neustále příběhy o tom, jak vzniknul tenhle ten trik, jak vzniklo tohleto monstrum, jak vzniklo tohle, že Odysseus vypadá, že prostě má 150 cm a tyhle ty obřeže mají 3 metry a tak dále a tak dále. Ale myslím si, že celkem i funguje ta chemie ve všech těch rozhovorech, protože samozřejmě všechny ty hvězdy poctivě si odjeli, všechny ty talk show, všechny YouTubeový show, všechny další jako virální akce, ochutnávali pálivý žebírka, odpovídali na nějaký dotazy, pravda nebo lež, jo, hráli nějaký Never Have I Ever. No a samozřejmě součástí téhleté kampaně je také Travis Scott, který se ve filmu objevuje jako Bart. Vy, kteří samozřejmě jste taky řešili, proč je tam zase nějaký černoch, tam prostě vypráví příběh, tak je to zkrátka o tom, protože Christopher Nolan chtěl, řekněme tak nějak jako uctít tu ústní tradici, to, že se vlastně ten příběh nejdřív vlastně tou kulturou přenášel právě tím, že se pořád a pořád vyprávěl dalšími lidmi, kteří si tu něco přidali, tu něco ubrali, tu něco pozměnili. No a on vlastně tohle přirovnává k rapu, k tomuhle tomu žánru muziky a vybral si Travise Scotta, aby se tedy stal tím, kdo příběh toho Odyssea vypráví v jeho filmu. No a Travis Scott teda mimo jiné v jednom rozhovoru nejenom prozradil, že údajně všem dal, protože on má samozřejmě spolupráci s jednou značkou, takže dal všem tenisky. Vzadu takhle na patě mají takový detail, který můžete zase znát z toho Agamemnonova brnění, který se taky řešil, tam vlastně vzadu, on má takový zlatý, vypadá to jako obratle. Takže někteří teda z crew mají teďko tuhletu parádu doma, mají doma tyhle ty jedinečné tenisky od Travise Scotta. No a druhá věc, o které se teď hodně píše, je, že Travis Scott údajně každý den na place vstával v 5 ráno, aby se mohl Nolanovi koukat pod ruce, aby se prostě něco naučilo o tom, jak se dělají filmy, jak se točí, jak se používá kamera.

obytňáku, to, co bývá zvykem, že prostě zahrajete si to, co máte a potom se jdete schovat, ale že údajně celkově hodně lidi byli jako venku, spolu, povídali si, že se tam vytvořila hodně dobrá parta. A potom se ještě samozřejmě vypráví, že hodně dobrá parta se teda utvořila u toho, když vlastně ten italský hrad je, myslím, někde prostě v Itálii, někde na kopci a každý den museli prostě lidi si udělat túru nahoru. Jediný myslím, že i Christopher Nolan prý udělal.

Jen 34 minut v pátečním Express ránu. Pojďme se podívat i touhle dobou, i v téhle hodině na to, jak to aktuálně vypadá s dopravou. Pozor v ulici Okružní v Teplicích, to je nehoda dvou osobních vozidel. Nehodu potom hlásí také obec Bašť, to je Praha Východ, to je nehoda dodávky a osobního auta. Pozor si dejte také kolem Cínovecké, to je tady nehoda osobního auta a dodávky, blokují tady levý jízdní pruh. Nehodu v Praze potom hlásí také ještě stále ulice Bajkalská, i tady dejte pozor. No a pozor dejte i kolem Kutné Hory v Církvicích. Tady se stala dopravní nehoda u čerpací stanice. Bude tady potřeba vyprostit osoby, takže tady prosím, projíždíte se zvýšenou opatrností, počítejte tady s kratším zdržením. Pojďme se vrátit k muzice, tohle je Chapel Roan. Express FM. You know what they say.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
1: Chcete mít extra zážitky? Využijte extra slevy na Slevomatu. No ano, na Slevomatu, kdykoliv a kdekoliv. Tak co chcete zažít? Na masáž jít? Slastně se přejíst? S přáteli se na únikovce pobavit? Desítky zábavných gurmánských wellness a dalších zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
2: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u Webglobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
3: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Jasně, já ti splním přání, Trio.
8: Ryba jo.
7: Chytrý mozek.
8: Bujné svaly.
7: Kila dolů bez námahy.
9: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
10: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
11: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
12: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
13: Výhry. Slevy. Zábava.
14: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
15: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
14: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
15: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
14: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
16: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
17: Řešení je úvěr od Acema.
16: Ale já potřebuju půjčit hodně.
17: Řešení je Acema.
16: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
17: Řešení je Acema.
16: A co když potřebuju 20 milionů?
17: Řešení je Acema.
16: A 30?
17: Acema.
16: A 40?
17: Acema.
16: A 50?
17: Acema. Jde to i bez banky.
16: Hele, nezaseko ses?
17: Ne.
18: Express. Music first. Express FM.

0: Trendy Express. Velká prsa kladou na podprsenku mnohem větší nároky. Pokud nesedí správně, výsledkem bývají otlaky od ramínek, ale třeba i bolest zad, hlavy a pocit těžkosti během celého dne. Úplný základ je hodně pevný obvod. Právě ten by měl nést až 80% váhy prsou, ne ramínka, jak se možná mnoho žen domnívá. Na zádech musí držet v jedné rovině a nesmí vyjíždět nahoru. Důležitá jsou široká ramínka, lépe rozloží váhu a nezařezávají se tolik. Pomoci můžou i měkké podložky pod ramínka z bavlny nebo silikonu. Velkým prsům potom svědčí podprsenky s kosticemi a vyšším středem. Kostice musí sahat až za prsní tkáň směrem do středu podpaží a část mezi košíčky má přiléhat k hrudní kosti. Důležitý je i střih samotného košíčku. Nejlépe fungují plné nebo polovystužené košíčky, které prsa podrží, vytvarují a zabrání jejich přetékání. Astratex také varuje před jednou častou chybou. Mnoho žen nosí zbytečně velký obvod a malý košíček. Přitom menší obvod a větší košíček často sedí mnohem lépe a zároveň uleví zádům i ramenům.
1: Express.
2: Express FM. Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz

0: za 7 minut, tady bude 9. hodina. Role model ten, no, co teď on tak má na práci? Vydal další single, ten se jmenuje Joy. Natočil k němu videoklip, no a jinak samozřejmě cvičí. Trénuje s kapelou, protože na podzim vyrazí na tour, má tam v létě ještě pár koncertů na nějakých festivalech, bude třeba v Portlandu, v Leedsu, no a potom mu to už v září odstartuje, takže musí mít nacvičeno a hlavně samozřejmě musí mít naleštěný boty, jo. A pěknej, ale pěknej klobouk, takže doufám, že se teď ve Spojených státech nechá udělat nějaký novej. Ať mu to sluší, ať Dakota Johnson nedělá ostudu. Do konce hodinky ještě taky SZA. No a co v 9? No v 9 další zprávy a po 9 pro vás budeme mít tipy na podcasty. Nebojte se, o to vás přece nepřipravím.
1: Páteční ráno na Express FM.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Ministerstvo práce po měsících utajování přiznalo 4 projekty za 64 milionů, které kvůli střetu zájmu poradkyně ministra Aleše Juchelky nemůže vykázat k proplacení EU. Více o této kauze se dočtete na Seznam zprávy.cz. Zjistili totiž, že tím problémy nekončí. Americká administrativa ve čtvrtek večer oznámila nová cla, a to ve výši 10% a 12,5%. Nahradí 10% dočasné clo, jehož platnost skončila minulou noc. Pro země EU bude platit základní 10% clo. No a kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezóny světového poháru ve 24 letech vybojoval první individuální světový titul. Zlepšil loňské stříbro a na šampionátu v americkém Oklahoma City získal druhý cenný kov po druhém místě z časovky kajak crossu. No a po chladnějším období se pro Evropu začíná rýsovat další výrazná vlna veder. Nad západní částí kontinentu by se na začátku příštího týdne mohla vytvořit naše stará známá tepelná kupole, která se následně může přesunout i nad střední Evropu. Některé modely přitom naznačují možnost teplot kolem 40 stupňů Celsia. To nás ale zatím nečeká. Dnešní maxima se budou pohybovat kolem 25, ojediněle se vyskytnou přehánky, k večeru ale bude oblačnosti ubývat, no a přehánky ustanou.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: Startujeme poslední hodinku pátečního Express rána, 9 hodin, 2 minutky. K tomu v pátek tady pravidelně máme hosta a tím je Kuba Viliš, náš podcastový guru. Jenže dneska, jo, Vašek tady není, ten je pořád na dovolené, takže jsem tady pořád all by myself. No, Kuba je taky na dovolený, takže ten mi taky dal košem. A tak jsem to vyřešila jedině, jak jsem mohla. Vyměnila jsem je za mladší model. Už za malou chvilku vás o podcastový typy nepřipravím. K tomu nám budou hrát Killers, Tate McRae, anebo taky Jason Status.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: 9.9, tohleto jsou MK a Poppy Bascomb Zone, no a samozřejmě v mojí zóně, ale i ve svý zóně, tam už se soustředí Michal. Michale, čau, hezký ráno.
1: Ahoj babu.
0: Doufám, že máš radost, že jsem tě takhle jako prohodila tady za Kubu a že máš pro mě dneska nějaký tipy na podcasty.
1: Vážím si tohohle, jo? Z toho transferu.
0: Ano, tak teď je to období těch transferů, že jo, v podstatě už jsme to tak jako trošku prošvihli, ale ještě jsem to stihla na poslední chvilku tě podepsat, jo, takhle pro páteční Express ráno, takže to bylo v pohodě. Naštěstí tvůj transfer jako byl zadarmo, takže to bylo v pohodě, že jo. Tím to pro mě bylo jako lepší ještě. Každopádně mi řekni, co ty a podcasty. Jseš jako vášnivej poslucháč, sleduješ to, máš velký seznamy, prostě když je volná chvilka, tak jako jedeš v tom?
1: Jsem vášnivej posluchač. Vlastně podcasty poslouchám si myslím třeba hodinu a půl denně. A fakt jako v tom jedu, ležím v tom a baví mě to, no.
0: My tady často s Kubou řešíme takový ty trendy typu, jo, videokásty, jestli lidi poslouchají, jestli víc koukají na videa, nebo pouštěj si to na nějaký videoplatformě, ale dělej u toho něco jiného. Jaký posluchač nebo sledovatel podcastu Vidcastu seš ty? Jak ty je nejčastěji jako sleduješ?
1: Jo, já jsem 100% posluchač na Spotify. Já vlastně jako nechápu, že si někdo pustí třeba podcast na YouTube a kouká na toho, dělá u toho něco, to já si dám sluchátka a poslouchám to na Spotify, takže tenhle typ posluchače jsem.
0: Takže ty seš ještě takovejhle obraz jako tě až tak nezajímá, jo? Fakt to chceš mít jako zvukově, posloucháš. Dobrý, no a co jsme dneska teda přines, nebo teda nejenom mě, ale nám všem?
1: Tak dneska jsem si vybral vlastně dva typy úplně rozdílných podcastů. Jeden je z domácí scény, jeden je ze zahraničí. První bych se věnoval tomu podcastu z domácí scény, jmenuje se Příběh, který se opravdu stal. Autorka Markéta Lukášková, tak tenhle podcast vlastně vymyslela v průběhu covidu, což mi přijde, že je vlastně úplně super, protože ona to neměla s tím důvodem, že by na tom chtěla se proslavit nebo zbohatnout, ale ten podcast, který ona tvoří, taky opravdu chyběl. Je to typ podcastu, který je založen na historii a na vzdělávání. A ty posluchači tak vlastně nemusí mít vůbec přehled o té době, o který sama autorka Markéta mluví, což mi přijde super. Ty díly jsou většinou dlouhý od 20 do 60 minut a díly, které mě zaujaly, tak jsou například díl Simona Moniová nebo Michael Jackson, David Attenborough, ale díl, který bych vám chtěl dneska víc představit, je o fantastickém českém vědci Ottovi Wichterlemu. Otto Wichterle, tak vlastně ten díl se jmenuje Svět díky němu vidí lépe. On sám zůstal ve stínu kvůli komunistům. Ten kontrast mi přijde úplně super do očí bíjící z toho názvu toho podcastu, kdy komunisti v té době věděli, že ten vědec je opravdu famózní, ale snažil se ho dát trošku do ústraní, aby nebyl moc vidět. Otto vynalezl například známý český silonky, což nosí podle mě do dneška většina dívek. Tady je taková vtipná historka právě, kterou Markéta zmiňuje v tom dílu, že Otto testoval ty silonky 3 měsíce v kuse a prý je nesundal ze sebe 3 měsíce v kuse, což si teda nedojdu představit, ale prý to tak opravdu bylo. Ale co hlavně Otto vynalezl, tak to byly měkké kontaktní čočky. Oni do té doby už byly nějaký kontaktní čočky, ale byly skleněný a byly dost nepohodlný, docela nebezpečný. A Otto je vynalezl tím způsobem, jak už jsem říkal, že komunisti se ho snažili trošku upozadit, tak on neměl přístup do těch nejlepších laboratoří. Proto si udělal domácí laboratoř, kterou pozor se strojil ze stavebnice Merkur, což mi přijde absolutně paradoxní v tomhle tom. Takže já si myslím, že první vlastně podcast, který jsem vám chtěl dneska představit, tak jsem takhle hezky shrnul a zanedlouho vám představím druhý podcast.
0: Takže Příběh, který se stal, jsou tam teda osobnosti, ale vidím, že to je jakoby napříč. Jsou tam vědci, umělci ze současnosti, víc z minulosti, je to teda takový jako mix všeho.
1: Přesně tak.
0: Super, doporučil bys to teda lidem, kteří se chtějí dozvědět něco zajímavého. Využil jsi to už třeba nějaký tady ty zajímavé informace, víš, nejenom takhle u mě v rádiu, ale jako dá se to využít i small talk? Tak to víš na baru jako, hele, věděl jsi, že Otto Wichterle nosil 3 měsíce silonky?
1: No, to je jako docela dobrý, ale počkej, ty informace z druhého podcastu jsem docela využil a jakoby byly v mým prostředí, kdy přesně kámoši třeba randě. A najednou tam byly věci, že jsem si říkal, tyjo, v tomhle typu toho svýho kámoše. A říkal jsem si, nevím, jestli je to dobře nebo špatně, ale to vám představím za chviličku.
0: OK, no tak se na to vrhnem, bude nám k tomu hrát Tate McRae a její Greedy.
2: Posloucháte Express Ráno.
3: Na Expressu.

0: Ve 14:10 posloucháte Páteční Express ráno. Dneska je tu se mnou Michal, který má pro nás podcastový tipy, protože on není greedy jako Tate McRae. On si to nechce nechat pro sebe, jo? On chce dát právě i nějaký tip na podcast nám. Jeden už máme za sebou. Co je tvůj druhý tip?
1: Můj druhý tip je americký podcast Anything Goes with Emma Chamberlain, který vlastně vypráví o životě Američanky, 25leté Američanky z Kalifornie. Je teda logicky v angličtině ten podcast. A co mě zaujalo, tak v roce 2022 byl třetím nejposlouchanějším podcastem na Spotify globálně, což mi přišlo poměrně dost hustý, protože ta konkurence na Spotify je obrovská. O čem ten podcast je, tak jsou to vlastně takový neprofesionální rady, zkušenosti z života a předávání pocitů svým posluchačům, který Emma má a má jich docela dost. Díly, které mě zaujaly, tak je například Potřebuji mít všechno pod kontrolou, nebo Iluze dokonalého života na Instagramu, nebo Solo cestování. Ale díl, který bych vám chtěl tady lehce představit, tak v překladu je Moderní typy na randění mě děsí. Co to vlastně znamená? Tak Emma už nějakou dobu byla single a říkala si, tyjo, tak půjdu na internet a pogooglím si tam klasicky nějaký typy na randění. Mm-hmm. No ale ono místo těch pozitivních typů na ní spíš vypadly ty negativní a říkala si, tyjo, to fakt jako lidi dělají a říkala si, tyjo, tak o tom natočím podcast. A ty tři typy, co mě nejvíc zaujaly, tak bylo neodpovídání. Já si myslím, že každý z nás trošku známe to neodpovídání, že prostě neodpovím třeba půl hoďky, hoďku, ale lidi opravdu se snaží neodpovídat dlouhý dny a je to z toho důvodu, že pak se snaží, aby ten druhý protějšek na vás byl takzvaně psychicky závislý na vaší pozornosti. Emma říká, že je to dost nelidský a dost jí to nelíbilo. Ale pozor, to není vůbec nejbizárnější typ na randění, který se vyskytuje na americkém TikToku. Ten je například šrekování. Znamená to, že si najdete vlastně svůj protějšek, který je cílně pod vaší úroveň. A je to z toho důvodu, že pokud byste se případně rozešli, tak vás to tolik vlastně nesebere a tolik vás to nezraní. A teď mám pro tebe vlastně takovou otázku. Mm-hmm. Monkey branching, víš, co to je za typ, nebo ne?
0: Monkey branching, jo? No. Tyjo, to nevím, jako shrekking jsem znala.
1: Fakt?
0: No, to jsem věděla, že, protože to jsem věděla, že se ten shrekking totiž někdy i obrátil proti těm lidem, aha, že ty jsi někdy vybral někoho, kdo, jakoby, ono to má být hlavně jako vo vzhledu, že je trošku jako vošklivější a ty doufáš, že on ti vlastně bude malinko jako vděčnej a bude na tebe hodnější, jenže ono se stalo, že ty lidi si z těch lidí udělali také jako někdy trošku projekt, že jako třeba malinko vylepšili, udělali jim glow up, a nebo třeba ty shrekové měli najednou ten dojem, hele, tak možná já nejsem takovej Shrek, když jsem jako zbalil takovouhle holku nebo takovýhodle jako kluka a vlastně jim jako narostlo sebevědomí a normálně si řekli, hele, já mám navíc.
1: Aha,
0: takže
1: aha.
0: S tím shrekingem to může být takhle, ale monkey branching, to nevím, to mi řekni.
1: Jo, tak monkey branching je vlastně přehoupnutí ze vztahu do vztahu a to se stalo přesně mému kamarádovi, který vlastně ukončoval první vztah, najednou byl ve druhém, nakonec ve třetí a místo jednoho rozchodu to byly tři rozchody a není to úplně nejlepší, takže všem tímhle typům se při nejlepším vyvarujte a tohle byl podcast Anything Goes with Emma Chamberlain.
0: Takže Emma Chamberlain patří v podstatě aktuálně mezi nejznámější influencerky světa. Ona, já ji teda znám spíš jako ze světa módy, ona má myslím nějaký svoje kafe a spíš ji znám jako takovou produktovou věc, takže jsem vůbec netušila. Takže to je, ona je tam jako solo a vypráví takovýhle nějaký svoje zážitky, pocity.
1: Přesně tak, je to z jejího pokoje a je to dokonce už z roku 2019, takže ona už tvoří poměrně dlouhou dobu.
0: OK, no tak to jsem takhle, já tady nejsem úplně cílovka, víš, takže já samozřejmě o ní vím, že existuje, co dělá, ale nesleduju to. Takže to není nějaký jako takový ten super vymazlený podcast, obrovská produkce, mikrofony, hosti, je to taková spíš jako spověď, že malinko, že Emma Chamberlain se sem tam nudí v pokojíčku.
1: Přesně
0: a
1: tak.
0: Řekne svým fanouškům nějaký svoje domněnky ze světa.
1: Podle toho, že už vydala docela dost podcastů nebo dílů toho podcastu, jak se nudí asi poměrně často.
0: Nudí se asi hodně, viď? Řekne si, tak hele, cvičit už jsem byla, jakoby byla jsem na Pilates, byla jsem ve svý kavárně pro svý kafe, udělala jsem si nový nechty, teď přemýšlím, jaký budu mít účes. Musím se o něco podělit se svými fanoušky, takhle nějak to běží.
1: Asi jo.
0: Michale, díky moc za tyhle ty tipy, já myslím, že Emu si dám, to mě docela zaujalo. Ještě jsem se i poučila o monkey branchingu, tak na to si budu dávat pozor. Tak to mi přeju hezký víkend. No a nic, no tak já budu doufat, že Kuba bude na dovolený příští týden.
1: Já doufám, že ne, Kuba se nás bude těšit příští týden. Díky,
0: tak jo,
1: babu.
0: Díky moc, čau.
2: Express. Express ráno.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
2: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
3: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
4: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Art Bad, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
6: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon. Zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
7: Kam vyrazit za zážitky? Do Jihlavy. Bohatá historie tu dýchá na každém kroku. A nechybí ani zábava pro malé i velké. Zoo, jihlavské podzemí, komentované procházky či kulturní akce. Pořád se něco děje. Tak s radostí do Jihlavy. Do Jihlavy.cz.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
13: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
14: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
15: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
14: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
16: Hugo, Aperole, Fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
17: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
18: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
19: Fenomén Šance Liga je zpět.
20: Tady Pavel Kadeřábek z AC Sparta Praha. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
19: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte

Dvě minutky po půl desáté, pojďme se ještě dneska podívat v Express ránu jednou na dopravu. D1, 214. kilometr ve směru na Brno. To je nehoda osobního auta, je tady překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností, takže tady prosím dávejte pozor. Problémy potom máme také v ulici Krkonošská, v obci Tanwald. Tady zasahuje policie České republiky a tady také rychlá záchranná služba, protože tady se srazilo osobní auto a srazilo chodce, takže pozor. Nehodu potom hlásí také ulice k Přehradám v hlavním městě, to je nehoda dvou osobních vozidel. Zatím tady lehce blokují průjezd, takže počítejte tady se zdržením. No a nehodu tady vidím také na silnici 34 v obci Lásenice, to je okres Jindřichův Hradec, to je nehoda dvou osobních vozidel, která se naštěstí obešla bez zranění a zdržíte se tu jenom krátce.

0: Videoherní svět se teď nachází v takové přerodové fázi. Hodně se řeší zrušení fyzických disků od Sony od roku 2028. Od ledna už by potom žádné hry neměly vycházet na fyzických discích. Řeší se samozřejmě, co to znamená pro hráče. Ti řeší samozřejmě otázku sběratelství, řeší otázku toho, že vůbec jako zachování těch her, jako v rámci také archivace, historie videoherního průmyslu a tak dále. Řeší samozřejmě potom celý také ten biznis s bazarovými hrami, protože většinou jste si koupili prostě hru na disku, odehráli ji, prodali ji do bazaru a tam si ji někdo mohl koupit levněji, tak to vlastně u nových her tím pádem asi nebude. Řeší se samozřejmě otázka také monopolu, protože jestli se nepletu, tak Sony aktuálně neumožňuje na PlayStationu nakupovat hry jinde než pouze v jejich App Store, takže zase oni si tam diktují ceny a tak dále a tak dále. Microsoft ten zase přiznal, že ano, že zkrátka budoucnost videoher je zřejmě digitální, že ani oni se u svých nových konzolí úplně nechystají přidat k nim tedy mechaniku na přehrávání disků. Zároveň ale přišli s takovou nějakou odpovědí na to, že hráči navíc ještě teď zažívají to, že hry se stále zdražují, tak mi říkají, hele, tak my bychom pro vás měli takovou jako variantu. Aktuálně teď testují model, kdy vlastně vy můžete hrát hru na cloudu, streamovat si ji, no a abyste ji měli levnější, tak tam budete mít reklamy. Údajně ty reklamy ale nemají přerušovat tu vaší herní session, ale vlastně vy si tu hru jako zapnete, na začátku budou nějaký reklamy, něco jako když se chcete kouknout dneska online na nějaký video, tak se tam bude hrát prostě 2-3 reklamy a vy můžete hrát. Zároveň tady ale říkají, že vlastně ta vaše herní session, kterou máte jako zadarmo za ty reklamy, je hodina. Což je ale zase fajn, protože kolikrát se někdy jako nachytáte, že hrajete díl, než byste měli, že jste si neudělali po hodině tu pauzu, tak tady vlastně by vám to po hodině nabídlo další reklamy, tak vy byste si řekli, OK, tak hele, tady poběží reklamy, já se tady zatím se trošku projdu, podívám se do zeleně, dám si nějakou vodu, uvidíme. Reakce na internetu jsou různé, někdo říká, OK, kdybych mohl hrát za málo peněz a jenom se podívat na pár reklam, tak to beru, někdo říká, v žádném případě nechci žádný reklamy tady před svýma hrama ve hrách ani nikde jinde. Kašlu na to, takže uvidíme, kam povede tahle ta nová strategie. Já vím, kam vede ta naše vždycky, zpátky k playlistu a ke skvělý muzice. Tohle to jsou Florence and the Machine, Simp the Magic.
1: Express ráno.
2: Express ráno.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
1: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
2: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
3: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila sushi? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat. To musíte zažít.
4: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
10: Jasně, já ti splním přání, Trio.
11: Ryba jo.
10: Chytrý mozek.
11: Bujné svaly.
10: Kila dolů bez námahy.
12: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
13: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
14: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
15: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
16: Od 1. června je v Metropoli Zličín
17: Ninja Park!
16: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
17: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
16: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
17: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
18: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
19: Zábava vlny v tobogány.
20: Co vás čeká?
19: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
20: Plno tobogánů a skluzavek.
19: Tak všichni rychle do plavek.
20: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
19: Relax, drinky, animace.
20: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
19: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
18: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
21: Music. First. Express FM.

0: ta Kimbara, tak nepoznáte rozdíl. Za 5 minut 10. hodina, to se tady vystřídáme s Míšou. Míšo, ahoj.
1: Ahoj.
0: Míšo, co chystáš na víkend? Já jsem totiž tady už od včerejška tvrdím, že se má oteplit, víš, že má být prostě zítra až těch 30, že nemá pršet, v neděli trošku pršení a taky 30, tak co ty máš v plánu?
1: Já mám v plánu nic jako záživného. Já jsem, nebo takhle, moji rodiče jsou tak strašně hodní a mají mě rádi a chtějí mě,
0: což je hezký,
1: takže mě zvou k sobě, protože oni mají bazén, takže se tam půjdu.
0: Takže plavečky, opalování a mají tě tak moc rádi, že ti budou dělat i drinky do toho bazénu, že budeš tam úplná jako královna, jenom namočená ve vodičce.
1: To by bylo
0: a
1: krásný.
0: Až už budeš mít, víš, ty prstičky rozmočený a oni ti budou nosit třeba, nevím, co máš rada, Aperol?
1: Taky,
0: no, a že by ti nosili Aperolek.
1: Hele, u nás se nejede day drinking, protože ne. Mamka říká, že je to fuj, takže...
0: Aha, uváž teda až po 17. hodině.
1: Pozdějiš.
0: Ještě pozdějíc,
1: jako jo. U našich
0: kolik se u vás začíná, to není takový to, ale máme někde na světě, už je po 5. hodině.
1: Ne, u našich až po 8. jako
0: až
1: nejdřív.
0: Až po 8.
1: Což je nuda, no. Ale jako...
0: No, my jsme asi, jak jsme ze Slovenska, tak u nás je day drinking, jako o víkendu se začíná, víš, prostě mimo Moskou, tak my to máme jinak.
1: Ježiši, to je sen. Ale hele, u nás to dohání taťka, protože ten otvírá první pivo podle mě tak v 10, takže jakoby...
0: Jo, takhle, takže taťka je pro day drinking a máma ne.
1: A máma ne, ale já jakoby mám svoji mámu ráda a respektuju ji, takže před ní taky nepiju přes den, no.
0: Jo, takhle to je vymyšlený. Dobře, no ale tak ti přeju teda krásný víkend, případně u bazénku, hezky si to užij a dej si potom něco po 8, ale přes den teda budeš dodržovat nealkoholický pitný režim.
1: Je to tak.
0: Takže to je v pořádku. Já si taky někde asi budu válet šunky a potom se na vás těším, s kým se v neděli uvidíme v Letňanech na Pitbullovi, takže já ještě musím naleštit plešku. naleštit brýle, najít kravatu a přemýšlím, jestli si udělám jako jenom knírek nebo i tu bratku. Ještě to nemám
1: všechno,
0: úplně vymyšlený.
1: Dej tomu asi máš
0: pravdu, asi bych tomu měla dát.
1: To je jasný.
0: Full frofu. Dobře, tak vám přeju krásný víkend, Míšo, tobě to tady přenechám, máme to tady zahřátý a budu se těšit, no. No v pondělí přijdu.
1: Tak jo.
0: Jo?
1: Tak přijď.
0: Jo, a počkej, ale my se neuvidíme, veď, já mám delší, ty máš něco v pondělí? Nebo za koho vysíláme v pondělí díl?
1: Za Verču,
0: takže my se uvidíme. Tak mi povyprávíš, jak jsi se měla pěkně, jak jsi byla naložená v bazénku.
1: A ty no. Na Pitbullovi.
0: Jo, a já možná ještě přijdu rozmazat. Víš, hele, nevím, co se stane, třeba přijdu rovnou. Třeba tady ještě budu v plešce prostě. Dále, Míša, jedeme, bombastik a pojedeme tady bomby.
1: I know you want me.
0: Yeah. No, you want ya. Express ráno. You know what you got. You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's all.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Vláda schválila zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách. V platnost má vejít v září příštího roku. Turecko čelí rekordnímu poklesu porodnosti. Podle prognóz by se počet obyvatel země mohl do konce století snížit ze současných 86 milionů na 77 milionů. Kajakář Kuba Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. V Oklahoma City vyhrál o 69 setin před Polákem Michalem Pasiutem. A dneska bude polojasno, místy oblačno a ojediněle se vyskytnou slabé přehánky. Později bude oblačnosti ubývat a srážky ustanou. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia. 10 hodin a zdraví vás Míša Tůmová.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Charlie XCX nám startuje krásný páteční dopoledne se svým trackem SS26, neboli Spring Summer 26. Já vás ještě jednou zdravím tady ze studia. Dneska, přátelé, dneska uděláme to, co v těch amerických filmech, a vykopeme time kapsul, vykopeme časovou kapsuli, jak se to říká česky, časovou kapsli, aby bylo jasný, o čem je řeč, tak já nevím, jak moc je reálný, že to lidi teda kdysi dělali, ale ve filmech to je, že děcka si udělali krabičku, do ní dali věci, jako náramek s nejlepší kámoškou, nejoblíbenější kazetu do kazeťáku, samolepky, deníky a tak dále. U nás tohle to nebylo, si myslím, ale nostalgie se neptá na místo, to prostě je. Takže dnešní vysílání bude jedním velkým ohlédnutím za minulými časy, protože proč ne? Doplníme to i nějakou nostalgickou hudbou, ale zároveň jakoby jsme furt v té přítomnosti, takže zazní i to, co hrajeme obvykle, protože to má zase úplně novou šťávu. Jdeme na to! Express.

see your hands in the air real quickly.

0: Tohle to je Charlie Puth a jeho Light Switch na Express FM. Mimochodem Charlie se chystá už příští úterý do pražského Fóra Karlín a je crazy, že teda ještě pořád jsou k prodeji vstupenky, protože tohleto je jeden z asi nejtalentovanějších umělců vůbec. Jeho cit pro hudbu je absolutně fantastický. Doporučuji, pokud chcete v úterý zajít na nějaký koncert, tak běžte na Charlieho.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
2: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
3: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partnersbanky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partnersbanka. Užij si léto naplno.
4: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
5: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
6: Kam vyrazit za zážitky? Do Jihlavy. Bohatá historie tu dýchá na každém kroku. A nechybí ani zábava pro malé i velké. Zoo, jihlavské podzemí, komentované procházky či kulturní akce. Pořád se něco děje. Tak s radostí do Jihlavy. Do Jihlavy.cz.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
9: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
11: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
12: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
11: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. T jako Pavel, T jako Trumpota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
13: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
14: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
15: Hudba na prvním místě.

Posloucháte Express FM, kde Somber není ready, ale my jsme ready. Včera na mě v Reelsech vyskočilo video, jaký časy se už nikdy nevrátěj, a bylo to cílený na mileniály. Jo, bylo tam třeba vytáčení internetu přes pevnou linku, byly tam časáky pro teenagery, walkmany, diskmany, program malování ve Windowsech a spousta dalších nostalgických věcí. A tyhle věci nějakým způsobem formovaly moje dětství a dospívání. A mě by hrozně zajímalo, co formovalo vaše dětství a dospívání? Kdo jste se třeba narodil o něco dřív, nebo klidně pozdějiš? To je jedno. A jaký záblesky si vybavíte, když si vzpomenete na, řekněme, svůj 8. až 15. rok třeba? Bavilo vás dělat třeba kraviny v telefonních budkách, nebo jste si nahrávali písničky z rádia na nahrávacím kazeťáku, nebo jste třeba něco sbírali a vyměňovali si to s kámošema? Používali jste třeba, já nevím, na něco noviny od táty? Šili jste si svoje oblečení? Máte něco, na co z toho období rádi vzpomínáte? Říkám, tak nějak 8 až 15, může to být klidně i trošku vedle, že jo? Dejte mi vědět, napište SMS-ku nebo nahrajte hlasovku 602 604 903.

0: Posloucháte Express FM, tohle to byl Pharrell Williams a Happy. Já jsem upřímně happy, že píšete... že reagujete na to, jak jste trávili dětství. Psal mi Tom, ahoj, jsem 77. ročník, dělal jsem přesně to, co jsi popsala. Po revoluci kupování německých časopisů od Vexláku, nahrávání písniček z MTV na kazeťák, sbírání prázdných plechovek obalů igelitek. To mi přijde zajímavý. To by mě zajímalo, jak takováhle sbírka vypadala, čím to bylo speciální, ty plechovky a obaly a igelitky. Volání na srandovní jména ze seznamu v budce. Zvonění na všechny zvonky. Sraz s kámošema na předem domluveném místě a času. Dík za osvěžení, Tom. Ježišmarja, to je skvělý. To je úplně skvělý. A pak ještě psal Lukáš. Já jsem bydlel cca 50 metrů od telefonní budky na malý vesnici. Největší sranda bylo stát u okna, v ruce mobil, byl jeden v rodině a ještě na kredit. A vytáčet telefonní číslo té budky, když šel někdo okolo. Jakmile vstoupil do budky, tak jsme to típli. Když ten člověk odešel a byl cca 10 metrů od budky, začali jsme volat znovu. Někdo byl schopný se do té budky vrátit i pětkrát. Průšvih byl, když jsme to pozdě položili a zmizel kredit. To musel být drahý. Pak jsme šli ven a kdo měl kuřáky v rodině, tak vzal zapalovač a u rybníka jsme lámali dutou trávu a dělali se z ní cigára. Popřípadně jsme utrhli list zlatých stránek z inkriminovaný budky a na podzim do toho balili suchý listy a kouřili jsme to jako cigára. Pěkný pátek, Lukáš. Lukáši, to je absolutně skvělý. Úplně mám dokreslenou tu atmosféru toho, té vesnice, té budky i toho balení těch cigár, protože ano, my jsme vlastně dělali, že kouříme cíga takhle z dutý trávy. Ježišmarja, takový sígři malý. Za chvilku pokračujeme a teď musíme dát nějakou hudbu, samozřejmě.
1: Express.
2: Express FM.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
1: Express FM. Kufry zbaleny, cesta může začít. Vydejte se po stopách šlechtických rodů a objevte, jak jejich cesty do Orientu, Ameriky a dalších koutů světa proměnily české hrady a zámky. Navštivte Telč, Horšovský Týn, Červené Poříčí a další památky po celé republice. Více informací na webu Národního památkového ústavu www.npu.cz.
3: Bláto u domu? Kaluže na příjezdové cestě? Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
4: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman Expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman Expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
3: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte, bo si i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
12: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
13: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
14: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
15: Výhry. Slevy. Zábava.
2: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
16: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
2: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
16: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
2: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
17: Express.
18: Music first.
17: Express FM. Toto je nová hudba
18: na Expressu.

Tohle je Adéla, KGB na Express FM. I tohle to vám může připomenout starý časy. My tady řešíme téma, co jste dělali v dětství, čím jste se zabavovali. Ještě mi psal Honza, jsem ročník 83 a asi nejraději vzpomínám na dobu základní školy, kdy jsme se scházeli s klukama a hráli deskovou hru Dračí doupě. Podobnou hru hrají hlavní představitelé seriálu Stranger Things. Upozorňuji, že počítačové hry byly v Česku v té době teprve na úplném začátku. Bylo nás asi 10 a po vyučování jsme se scházeli přímo ve škole, protože jinam bychom se nevešli. Často jsme tam vydrželi až do tmy, což učitelé nemohli pochopit. Všechny vás zdravím, Honza. Já jsem si právě říkala, v kolik jste se asi mohli dostat domů, protože Dračí doupě to jako není pro žádný ořezávátka, že jo? To je hra na měsíc. Nejenom na hodiny, to je obrovská jakoby časová zátěž, bych řekla, ale jakoby v tom nejlepším slova smyslu, protože Dračí doupě je skvělý. To jste se museli mega užít, teda Honzo, to zní strašně dobře. Já jsem si ještě vzpomněla na jednu věc, a to na ABčko. ABčko, to byla absolutní mantra všech mých spolužáků. Jinými slovy časopis ABC, ale o tom si povíme zase za chvilku. Teďka musíme pokračovat s hudbou tady na Expressu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ministerstvo práce počítá s tím, že část projektů kvůli možnému střetu zájmu bývalé poradkyně ministra Aleše Juchelky Alexandry Semancové nevykáže k proplacení z unijních peněz. Financování zajistí ze státního rozpočtu. Po dokončení kontrol pak vyhodnotí případnou škodu a podle toho bude postupovat. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský příští týden odcestuje do Spojených států, kde se zúčastní pohřbu senátora Lindseyho Grahama a zřejmě se sejde také se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Na mistrovství světa ve vodním slalomu dnes budou o medaile bojovat kanoistky a kanoisté. Česká výprava bude mít v obou kategoriích dvě zastoupení. Kvalifikaci zvládly Tereza Kneblová, Adriana Morenová, Lukáš Kratochvíl a mistr světa z roku 2021 Václav Chaloupka. Jejich snahou bude navázat na Jakuba Krejčího, který se včera stal světovým šampionem na kajaku. A dneska bude polojasno, místy oblačno a ojediněle se vyskytnou slabé přehánky. Později bude oblačnosti ubývat a srážky ustanou. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Tohle byly zprávy v 11 a zdraví vás Míša.

0: Tohle je Nia Archives, Boys in Blue na Express FM, kde dneska máme takový vzpomínací okýnko. Ptala jsem se na to, čím jste se bavili v dětství nebo v dospívání. Jak jste zabíjeli čas? To je asi blbý takhle říct, zabíjet čas. Spíš jako co vás vyloženě bavilo, pro co jste byli nadšený. Ještě když nebyla umělá inteligence, nebyly mobily a takhle. Já jsem tady vzpomenula časopis ABčko, nebo takhle my jsme tomu říkali, byl to časopis ABC a to byla prostě absolutní mantra všech mých spolužáků na základce, protože tam byly papírové modely, letadel a kdo ví čeho všeho. Vycházely tam snad i demáče her na CDčku nebo DVDčku. Tak to byl fakt velký hit. A bylo hrozně vtipný pozorovat, jak kluci a holky ze stejné třídy dospívají úplně jiným tempem. Protože zatímco kluci měli zabořený nosy do toho ABčka, tak holky už měly první podprsenky a kupovali si bravíčka a podobné časopisy. Sex, láska a trápení, nebo jak se ta rubrika jmenovala, to byla sranda. To byla časopisová poradna, ze který je dodnes nejslavnější pisatel, který se ptal na to, kde najít klitoris, jestli na zádech. A já dodnes nevím, jako jestli to byl troll nebo ne, ale skoro bych řekla, že jo. Taky jsem třeba milovala rádio mojí babičky. To by mě zajímalo, kde vlastně dneska je to rádio. Protože moje babi měla takový to, dneska se tomu říká retro rádio, který bylo velký jak mikrovlnka, mělo vepředu krásnou textílii a vepředu z každé strany velký otáčecí knoflík a uprostřed byly klapací knoflíky, jak takový poloviční klávesy od piana. A tam si ladila každý den svoji stanici a vzpomínala na padesátky, jak se s dědou poznali někde na tancovačce. A až na tu druhou světovou byla babi podle svých slov šťastná celý život. A mrzí mě, že už jí nemůžu víc vyspovídat. Škoda.
1: Express FM.

0: Tohle jsou Disclosure a Aluna George White Noise na vlnách Express FM, kde máme dneska takový vzpomínací okýnko na to, jak jsme trávili dětství zhruba v letech, kdy nám bylo třeba 8 až 15 let. Pokud máte něco, na co rádi si vzpomenete, co jste sbírali třeba, nebo kdo ví, co jste dělali, proto se vás na to ptám, tak mi to napište na 602 604 903.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
2: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
3: Grape Festival pozývá do Grape Zoo, do města, které se objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavních úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozřejmě i Viz DMC. Vidíme se 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
6: Já chci hot dog.
7: Já mám chuť na matcha latte.
8: Taky beru hot dog a klid v autě.
5: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
9: Na MOL se si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar Polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
11: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
12: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
13: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
12: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
14: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
15: Express FM.

Respect, Mada. Harry Styles, Dance No More na vlnách Express FM, kde jedem trošku nostalgii. K tomu patří i hudební videoklipy, což kdysi bývala jako fakt velká věc. Dneska to podle mě za stolik lidí už asi moc nezajímá. V Česku býval populární pořad ESO, který moderovala Tereza Pergnerová. Máme rodinný videa, kde stojím před televizí a jsem fascinovaná těma videama a trsám na tu hudbu s plenkou ještě. Pak si pamatuju Medúzu. To je pořad, který mývali Richard Krajčo a Aleš Juchelka. Dneska jsou ti pánové úplně jinde. Zrovna o Juchelkovi jsem teďka mluvila ve zprávách. Ale tehdy bývala Medúza, to byla skvělá záležitost, která to fungovalo snad zároveň i jako televizní jukebox, jestli si dobře pamatuju, že jste tam volali o písničku na přání a tak. Ale to ESO, to mělo jako trošku navrch. To byla v devadesátkách fakt jako ikona na české scéně, co se týká představování nový hudby ze zahraničí. A když jsme u těch devadesátek, tak pro mě jedna z nejvýraznějších skladeb ever jsou Vodopády od Chaosu. Je to předělávka tracku Waterfalls od TLC, ale já na to mám první vzpomínku takovou, že jsme byli s mamkou na návštěvě u sousedky a já jsem šla na záchod. A na tom záchodě jsem docela dlouho trůnila a u toho tam hrálo rádio a z toho rádia právě hrál track Vodopády. A já prostě na to nikdy nezapomenu, protože mě se to tak strašně líbilo a vydrželo mi to do dneška. Prostě Chaos je moje srdcovka, takže pustíme si Vodopády.

Rose Grey, Clap to Your Arms na Express FM. Já se omlouvám, já jsem teďka popala okurku. Dobrý, když jsme se dali ty vodopády, tak je to teď absolutně nejhladčejší přechod k těm TLC a Waterfalls, což byl ten originál. Písnička, která v roce 95 strávila 7 týdnů na prvním místě americký hitparády Billboard Hot 100. TLC v ní vůbec jako první kapela otevřeli do té doby tabuizovaný témata. A to pouliční drogový obchody, násilí a probíhající epidemie HIV a AIDS. Jejich milionový videoklip proměnil předávání cen MTV Video Music Awards v historický moment, kdy se TLC stali vůbec prvními afroamerickými umělkyněmi, který si odnesli hlavní cenu za video roku. Jinak ještě mi psal Jirka. Ahoj, já jednou vyhrál tričko Medúzy, dodnes ho mám, i když je hodně seprané, doma ho ještě někde obleču. No vidíš, Jirko, to se totiž ještě dělali kvalitní věci. Takže jo, paráda. Tričko Medúzy bych si taky přála, jo. To už dneska se nedá získat asi někde, že jo. Škoda.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Kam vyrazit za zážitky? Do Jihlavy. Bohatá historie tu dýchá na každém kroku. A nechybí ani zábava pro malé i velké. Zoo, jihlavské podzemí, komentované procházky či kulturní akce. Pořád se něco děje. Tak s radostí do Jihlavy. Do Jihlavy.cz.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Jasně, já ti splním přání, Trio.
10: Ryba jo.
9: Chytrý mozek.
10: Bujné svaly.
9: Kila dolů bez námahy.
11: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
12: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
13: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mionetto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
14: Na detailech záleží víc, než se zdá. A právě dokonale prostřený stůl vytváří dojem, na který se nezapomíná. Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
15: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
16: Fenomén Šanceliga je zpět.
17: Tady Tomáš Vlček ze Slavie. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
16: Všechny zápasy fotbalové Šanceligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

Tohle to byl Ketama, Comes and Goes na Express FM. Ještě mi přišla SMSka od Market, takže když slyšíš vodopády, musíš k té asociaci i letět na WC? Hele, nabízelo by se to, že jo? Kort ještě, když zpívají o vodě, takže ano, nabízelo by se to, ale ne, naštěstí tady ten Pavlovův reflex s tady tou písničkou nemám. Market ještě píše, ale jo, jsou skvělí a ano, Meduzu jsem taky žrala. Dnes místo toho naše milované rádejko a pozitivní skvělý zprávy. Market, moc děkujeme za takhle milý zprávy a že posloucháš a že píšeš. Moc si toho vážíme. Já mám teďka jednu takovou milou povinnost, bych řekla, vás pozvat na jeden z nejlepších slovenských festivalů, a to je Grape Festival, který se koná 14. až 15. srpna na letišti v Trenčíně. Vstupenky najdete na grapefestival.sk. Na koho se můžete těšit? Můžete se těšit na Georgiu Smith, což je jedna z nejzajímavějších představitelek R&B a soulu. Budou tam britští Leap, který jsou absolutně skvělí, bude tam irská zpěvačka C-Met, nebo třeba tam budou Parcels, což jsou Australani. Mimochodem, kdo tam taky bude, tak jsou britští Wombats a my si od nich pustíme Sorry I'm late, I didn't wanna come, což v překladu znamená sorry, že jdu pozdě, ale já jsem prostě nechtěl přijít. S tím se umím stotožnit. Wombats.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Soud osvobodil proruskou skupinu českoslovenští vojáci v záloze za mír v kauze podpory terorismu. Vedoucímu domobranců Ivanu Kratochvílovi uložil roční podmínku a pětiletý zákaz organizování spolků zaměřených na vojenský či polovojenský výcvik. Čínské ministerstvo obchodu oznámilo zákaz vývozu takzvaného zboží dvojího užití do dalších 14 subjektů v Evropské unii. Jedná se o materiál, který může být užitý pro civilní i vojenské účely. Na tenisovém turnaji WTA v Praze jsou na programu čtvrtfinálové duely a diváci na Štvanici budou svědky dvou českých derby. Nasazená jednička a obhájkyně titulu Marie Bousková se utká s pětkou Terezou Valentovou a druhá největší papírová favoritka Barbora Krejčíková změří síly s Dominikou Šalkovou. Co se týká počasí, tak dneska bude polojasno, místy oblačno a ojedinělé se vyskytnou slabé přehánky. Později bude oblačnosti ubývat a srážky ustanou. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Tohle byly zprávy v poledne a jste na Expressu s Míšou Tůmovou.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Tohle to byla Gracie Abrams, Hit the Wall, pár minut po poledni na Express FM. Jestli jste ráno neposlouchali Babu, tak za prvý jste udělali chybu, protože Express ráno je největší sranda, a za druhý jste přišli o představení jednoho našeho nového kolegy do týmu. Já tady mám ve studiu Mikyho. Čau, Miky. Jo, já jsem ti nezapla mikrofon. Ještě jednou, promiň.
1: Teď ahoj, Míšo, už se slyšíme.
0: Už se slyšíme.
1: Super.
0: Hele, ty jsi byl včera na koncertu Monkey Business, je to tak?
1: Je to tak, v areálu 7 v Holešovicích.
0: Byly to
1: vlastně 26. narozeniny Monkey Business. Aha. A oslavovali tam a bylo to docela fajn, mě překvapilo vlastně, jak byly barevně sladěný, byly sladěný do žlutý barvy a sám frontman kapely Matěj Rupert tak měl buřinku a trošku odkazoval na pohádkovou postavu pana Taua, což mě mile překvapilo. Pak mě překvapil výkon Ondřeje Brouska, který předvedl výborný výkon na klávesi, svou hrou na klávesi, a kapela skvěle pracovala s publikem. Všiml jsem si toho, že lidi, kteří třeba nejsou úplně tak taneční, tak Matěj Rupert to na ně přenes a bylo to poměrně na úrovni a bylo to fajn, moc jsem si to užil.
0: A ty už jsi na nich někdy předtím byl, nebo ne?
1: Nebyl jsem nikdy.
0: Jsi byl poprvý.
1: To bylo poprvý.
0: A znal jsi nějaký jejich tracky, nebo jsi byl úplně jako nováček v
1: tomhle tom? Byl jsem úplně nováček. Pustil jsem si to jako dva tracky předtím. Aha. A pak jsem se nechal překvapit.
0: A s jakou ženou teďka zpívají?
1: S jakou ženou teďka zpívají? Tak je to Tereza Černochová, aha, jestli ho říkám to správně.
0: Jo, jo.
1: A odkazovali právě i na to, že v historii zpívali s
0: Tonyou Graves.
1: Děkuju za doplnění. A odkazovali na to, že byla součástí té historie právě celé kapely.
0: Jo, takže takhle jako poctili.
1: Přesně tak,
0: to je
1: přesně
0: hezký,
1: tak.
0: To je hezký. Takže 26 jim je, jo, Monkey Business, to je crazy.
1: Je jim 26 a vlastně v dalším vstupu jsem si připravil to, co představili, což je nějaká novinka, co představí na podzim, tak to si řekneme asi po písnice za chviličku.
0: To si řekneme přesně tak, to si řekneme za chvilku. My se teďka pustíme Monkey Business. Já jsem tady našla track, který se jmenuje Prima rozvod a přišlo mi to strašně vtipný. A dost mi to připomíná třeba interpreta 7x3, který ho mám hrozně ráda, takže si pustíme Monkey Business, Prima rozvod.

0: No, no, no, Pumpin' Blood na Express FM, kde za malou chvilku bude taky skvělej back, nebo letní pecka od Hugela, a pak se ještě dozeptám na ty Monkey Business, protože jsem stará zvědavá brána, že jo.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
2: Kam vyrazit za zážitky? Do Jihlavy. Bohatá historie tu dýchá na každém kroku. A nechybí ani zábava pro malé i velké. Zoo, jihlavské podzemí, komentované procházky či kulturní akce. Pořád se něco děje. Tak s radostí do Jihlavy. Do Jihlavy.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90 až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Od 1. června je v Metropoli Zlíčín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
7: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
6: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
7: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
8: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
10: Music. First.
11: Express FM.

0: Jujo a Emile Angelo Ultranate, Moving to the Sun na Express FM, kde mám ještě pořád svýho novýho fresh kolegu Mikyho.
1: Ahoj, ještě jednou zdravím posluchače.
0: Ahoj. Mikey byl včera na koncertě Monkey Business a mě zajímá, jaký ten koncert byl a co ses tam dozvěděl a jak si zapařil a prostě všechno chci vědět.
1: Bylo to super, ještě vlastně zopakuju, že to bylo v Holešovickém areálu 7. Uh-huh. A kapela oznámila poměrně zajímavou věc, že v listopadu vydají nový album. Pozvali posluchače na takovou tour zimní v Lucerna Music Baru, kde budou vystupovat. Uh-huh. A ohlídli se zpátky za těma 26 lety, co už jsou na scéně. Co mě vlastně na tom koncertu trošku mrzelo, takže když to byl takhle narozeninový koncert, takže tam nebyl žádný další host, kterýho jsem trošku očekával. Zas na druhou stranu ta show byla skvěle energická, skvělá práce vlastně s Davem a s publikem frontmana Matěje Ruperta a vizuálně to vypadalo taky skvěle. Bylo to prostě taková oslava 26-letý probíhající kapely, což mi přišlo super.
0: Jsi zmínil, že tam nebyl žádný host, to je pravda, že většinou, když kapely mývají nějaký výročí nebo oslavy, tak mývají hosty. A to bych byla taky trošku hořká z toho, že tam nikdo nebyl. Ale jako jestli to zvládli takhle utáhnout sami a oslavili to takhle ve velkém stylu, tak mě teďka trochu mrzí, že jsem tam nebyla, no.
1: No, tak příště 27. narozeniny třeba stihneš.
0: Příště 27. no a nebo se podívám, když je v té Lucerně?
1: V prosinci
0: v Lucerna Music Baru, tak to zní docela dobře. Tak mě zajímá to nový album, který tam teda představí.
1: Přesně tak. A ještě podotknu tomu albumu, tak bude v češtině, protože skupina to občas míchá angličtina a čeština, tak to bude v češtině.
0: Já jsem koukala, že oni teďka právě to, co jsme si pouštili před chvilkou, ten track, co se jmenoval Prima rozvod, tak ten byl český. A mě to překvapilo, protože já právě mám Monkey Business spojený hodně s angličtinou. A mě by zajímalo, jestli tam včera zahráli taky Piece of My Life, což je písnička, kterou já mám s Monkey Business extrémně spojenou.
1: Zahráli.
0: Nice.
1: A bylo to super, publikum na to tančilo a jak říkám, prostě celý to publikum bylo dost tanečnicky naladěný a bylo to super.
0: Tak jo. Tak já děkuju, že se to se mnou podělil a my si ten track Piece of My Life pustíme. Trošku zvážníme tady.

0: Express Filmex.
1: Může se srdce někdy vydat dvěma směry zároveň? Na to se ptá nový film Bohdana Karáska Mistryně, což je citlivé vztahové drama o životních pochybnostech. Dlouhý civilní dialog, ve kterém se před kamerou sešly Marie Švestková a Jiří Havelka. Monika má život, o kterém sníla. Je úspěšnou lékařkou a čeká dítě ve spokojeném vztahu. Je ale opravdu šťastná? Když se po letech znovu potká s bývalým manželem Petrem, její nejistotu to prohloubí. Krátká schůzka se promění v dlouhou procházku letním Libercem, během které se začnou otevírat nezodpovězené otázky. Proč jsme se vlastně tenkrát rozešli? A co by bylo, kdybychom se rozhodli jinak? Skrze dialog a jemný humor sledujeme, jak se mezi těmi dvěma v nenápadných momentech, v dešti, v tramvaji, v parku, znovu objevuje blízkost.
2: Já tě měl, mám pocit, že jsem ti to strašně dlouho neřekl. Jsem tam, je člověku něco líto, to je úplně normální, ne?
3: Nikdy si představuju, jaký by bylo, kdyby nebylo žádný kdyby. Žádný pozdě, brzo, jindy, jinak. Bylo by jenom teď.
1: Australská songwriterka a zpěvačka Sia se v Česku zatím ukázala pouze jedinkrát. A to, když se skupinou Zero Seven v roce 2006 předskakovala Jamesu Bluntovi. Nyní bude umělkyně, která nerada světu ukazuje svůj obličej, takřka na dosah ruky. Na pouhé dva večery, a to tento čtvrtek a tuto neděli, se v kinech objeví koncertní záznam její památné audiovizuální performance, kterou předvedla na americkém festivalu Coachella v roce 2016. Snímek Sia Nostalgic for the Present je prosycený úchvatným zpěvem, dechberoucími tanečními čísly choreografie Ryana Heffingtona a bezkonkurenční sbírkou hitů. Režírovala jej samotná hudebnice společně s Danielem Askillem. Kromě Sia se na plátně objeví také mladá tanečnice Maddie Ziegler, komička Kristen Wiig anebo herec Paul Dano.
4: Yes, sir. No. Yes, sir. We do apologize for the inconvenience and we are happy to refund you.

Express Filmix na Express FM. Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz. Express.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
5: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
6: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
10: Express FM.

Lazo Like Malavy, Let's Cancel the Wedding na vlnách Express FM, protože bude víkend a spousta lidí dělá pravidelný nedělní úklid, tak si dáme s tím související fun fact nakonec. Věděli jste, že významnou část prachu ve vaší domácnosti tvoří vaše vlastní odumřelá kůže? Vědci z Imperial College London zjistili, že každý člověk za sebe za jednu hodinu schodí přibližně 200 milionů kožních buněk. Fuj. A ty uvnitř místnosti jednoduše zůstávají ve vzduchu a na nábytku. Aby to ale neznělo jenom tak jako nechutně, americká chemická společnost upozorňuje, že kožní olej, zvaný skvalen, který tyto buňky obsahují, přirozeně pomáhá snižovat hladinu škodlivého ozonu v interiéru o 15%. Takže náš vlastní lidský prach tak vlastně čistí vzduch. Nebláznivý. S tímhletím já se pro dnešek rozloučím. Užijte si víkend na plný pecky a v pondělí se tady zase potkáme. Páčko. Express FM. Express.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Vojáci zranění při včerejší tragické nehodě vrtulníku na základně v Náměšti nad Oslavou jsou při vědomí, stabilizovaní a nejsou v bezprostředním ohrožení života. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský příští týden odcestuje do Spojených států, kde se zúčastní pohřbu senátora Lindseyho Grahama a zřejmě se sejde také se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezóny světového poháru ve 24 letech vybojoval první individuální světový titul a na šampionátu v americkém Oklahoma City získal druhý cenný kov po druhém místě z časovky v kajak crossu. Na víkend se výrazně oteplí, zítra bude jasno s teplotami do 29 stupňů Celsia, v neděli teplota vyšplhá až k 31 stupňům. Po 13. hodině na stanici Express FM startuje odpolední blok, ze studia už vás zdraví Veronika Koloušková, krásný pátek.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Evolution, to byla skupina Nothing But Thieves. Při pátečním vysílání vás ještě jednou zdraví Veronika, přeju vám krásné odpoledne. Jak jsme slyšeli ve zprávách, tak víkend bude slunečný a velmi, velmi teplý. Teploty se budou dotýkat té tropické 30-stupňové hranice, takže opět léto, jak má být. Tady teďka nemluvím k těm, kterým dělají potíže ty vysoké teploty, vás samozřejmě lituju, ale kdo si je chcete užívat, tak samozřejmě pro vás dnes budu mít spoustu různých kulturních typů na to, co byste mohli dělat, ať už venku, anebo někde uvnitř v klubu. Tak se na to připravte, každopádně můj první tip míří do Brna, protože tam proběhne Afrofest, a to největší afroudálost v České republice, proběhne na Nové Zborojovce v Lazaretní ulici, startuje se už ve 13 hodin, budou tam různé africké tance k vidění, taky si je můžete vyzkoušet, bude tam živá africká muzika, koncerty, bude tam afterparty, samozřejmě v africkém duchu, ale hlavně tam bude k ochutnání rozmanitá africká kuchyně ze všech koutů afrického světa dílu. Tak vyražte a my si teď, abychom ten dotek Afriky cítili i z našeho vysílání, pustíme píseň Own It, ve které se ke Stormzymu a k Edu Sheeranovi přidal taky africký Burna Boy.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: I'd rather dance with you. Pokud byste si rádi zatančili, tak můžete zítra vyrazit na koncert skupiny Midi Lidi, která píše: přátelé, za pár dní hrajeme ve městě poblíž jiného města pro lidi, z nichž většina bude mít uši. O kvalitě tohoto koncertu jsme ochotní diskutovat pouze s lidmi, kteří přišli z budoucnosti. Tak kde to teda budou hrát? Budou hrát v Chutěmicích na statku u Václava Koupka. To jsou jižní Čechy, nedaleko Červené Lhoty. Je to tam naprosto nádherný, takže pokud se budete pohybovat někde blízko, třeba tam budete na vodě, co já vím, a budete si chtít udělat krásný večer v krásném prostředí, tak vstupenky jsou stále ještě k mání a slibuju, že nebudete litovat. Je to tam nádherný. Za chvíli si dáme nejhranější song tohoto týdne. Co to je? Tak na to si počkejte.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete na věky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
9: Výhry.
10: Slevy.
9: Zábava.
11: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
12: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
11: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
12: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
11: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
13: Express.
14: Music first.
13: Express FM.
14: Nejhranější song na Express.
13: Express FM.

Tuto neděli je svátek svaté Anny, jak praví pranostika, svatá Anna, chladna z rána, což znamená přelom léta a zkracování dnů a taky žně. No tak jsme zkrátka v půlce prázdnin, v půlce léta, co se dá dělat, musíme si užívat každý letní den, dokud

0: Tak to byla skladba All Right, která vyšla před 30 lety, přátelé, na desce Traveling Without Moving. Byli to Jamiroquai, JK, frontman této britské acid jazzové kapely, nedávno v červnu postnul fotku ze studia, napsal k tomu, že má hotové nové album, které míří na mastering. Zatím žádný titul, žádný tracklist, žádné datum vydání, ale je hotovo, to je pozitivní zpráva. Za chvíli si pustíme Rosie and Jazzy dohromady High on Me a taky zpěvačku Biba Dubí, která na září chystá novou desku.
1: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
2: Nebudu doma na Expressu.
1: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
3: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
2: Express FM.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
9: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
10: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. AutoJarov.cz.
2: Music. First.
3: Express FM.

Ach, to byla zpěvačka Bíba Dubí, která nachystala nebo chystá na 18. září vydání svojí nové desky. A ta se bude jmenovat Pylon. Co je to Pylon? Pylon je stožár vysokého napětí, nebo sloup vysokého napětí, chcete-li. Dneska mají svátek Kristýny, přeju jim všechno nejlepší, užijte si hezký den a jdeme si zahrát další novinku našeho playlistu a je to DJka, producentka Peggy Go, která si do skladby Woman pozvala zpěvačku Ayru Starr.

0: FM.
1: Rychlý přehled zpráv.
2: Společnost Cream, která je majitelem vyhořelé a z částky zřícené výškové budovy v centru Zlína, musí celou stavbu odstranit do 15. prosince. Život ohrožující částky stavby musí odstranit do 6 týdnů. Čína přidala na svůj exportní sankční seznam 14 subjektů z Evropské unie v reakci na sankce spojené s Ruskem. Je mezi nimi také česká firma Tatra Trucks, vyrábějící těžké nákladní vojenské a speciální automobily. Čína jí s okamžitou platností přestane dodávat zboží dvojího užití, tedy použitelné v civilním i vojenským účelům. Tiskový mluvčí Tatra Trucks Andrej Čírtek dnes prohlásil, že pro firmu to nebude mít praktický dopad. Na mistrovství světa ve vodním slalomu dnes budou o medaile bojovat kanuisté. Kvalifikaci zvládly Tereza Kneblová, Adriana Morenová, Lukáš Kratochvíl a Václav Chaloupka. Jejich snahou bude navázat na Jakuba Krejčího, který se včera stal světovým šampionem na kajaku. Na víkend se výrazně oteplí, zítra bude jasno s teplotami do 29 stupňů Celsia, v neděli teplota vyšplhá až k 31 stupňům. Tolik zprávy ve 14 hodin na stanici Express FM, pokračuje odpoledne s Veronikou, hezký pátek.
1: Radio Express FM.
0: Express FM.

0: Tak to byly Vaušly Arms a jejich Legendary. A já jdu pokračovat v kulturních tipech na tento víkend, kam byste mohli vyrazit nejlépe za hudbou. Už včera začala v takovém lesním areálu Vesec v Libereckém kraji Benátská, která potrvá až do neděle vlastně. Dneska večer tam vystoupí Vypsaná fixa, skupina Roxette jako největší headliner, Pam Rabbit nebo David Koller, zítra Anet X, Sofian Mežmeš, Rytmus a nebo skupina Vohnout. Když tam budete, tak můžete popřát Honzovi Homolovi k dnešním 50. všechno nejlepší, ať se práší za kočárem. Živio!
1: Express FM.

0: Au, další festival tohoto víkendu proběhne v Třebíči a jmenuje se Polanka Fest v Podzámecké Nivě. Podzámecká Niva. Co to je? Jaký sejrovej koutek. Tam dnes večer vystoupí Ben Kristovo nebo Adam Myšík. No a zítra tam bude Rohony, taky Stein 27 nebo PTK. Tak to byl další tip, možná pro trochu mladší publikum. Za chvilku si dáme Overpass a taky Rojksop.
1: Grape Festival pozývá do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
3: Jasně, já ti splním přání, trio.
4: Ryba jo.
3: Chytrý mozek.
4: Bujné svaly.
3: Kila dolů bez námahy.
5: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
6: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
8: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
9: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
10: Jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
9: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. T jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
11: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
12: Express. Music first. Express FM.

Tak to byla skupina Interpol a naléhavý vokál zpěváka Paula Bankse. Poslouchali jsme novinku Sea Outlaw. Tak už jsem vás na víkend zvala do Brna, do Třebíče, do Liberce a teď bych

0: producent Ben Bemer a poté bude pokračovat ještě afterparty v pavilonu C. Takže to byly hudební akce tohoto víkendu v Praze. Teď nám zahraje Frankie Wah, Come Together.
1: Express FM.

Ještě jednoho umělce, hudebníka, který vystoupí v Praze o tomto víkendu, jsem si nechala jako extra a je to Parov Stelar. Průkopník elektroswingu, který už samozřejmě tento žánr dávno opustil, protože už není úplně v kurzu, vystoupí taktéž na Křižíkově fontáně, kde předvede své energické živé vystoupení, a to právě dnes večer. Tady máme jeho starší skladbu, která se jmenuje, jak asi sami dobře poznáváte, Matilda. No a je to z jeho začátků, nebo respektive 2008, no už docela stará věc.

0: Blesková 80% sleva na web hosting. Pouze nyní u WebGloob. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webgloob.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Letní noci jsou ty nejkrásnější. Tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
4: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
5: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
6: Fenomén Šance Liga je zpět.
7: Tady Pavel Kadeřábek z AC Sparta Praha. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
6: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
8: Hudba na prvním místě.
9: Express FM.

Tak to byl Fred Again dohromady s Overmonou. A Lilem Jachty Overmonou už velmi brzy přivítáme v Brně, protože vystoupí na festivalu Pop Mese. Teď k formuli a taky k cyklistice obrovská hvězda Formule 1, finský jezdec Valtteri Bottas. Je známý svou obrovskou vášní pro cyklistiku a proto zamíří do Česka, aby se jako jedna z hlavních hvězd postavil na start prestižního gravelového závodu Gravelist v Linsku, který proběhne 1. srpna. Takže máte, pokud jste velký fanoušci Formule 1, třeba dobrou příležitost ukořistit jeho podpis a tak. Hrát si budeme Lolu Young From Down Here, což je její nová věc. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Okresní soud v Děčíně dnes rozhodl o předběžném opatření kvůli údajnému domácímu násilí ze strany poslance Jaroslava Foldyny z SPD. Jeho vykázání z domu se prodlužuje o měsíc. Španělská vláda vyhlásila v madridském regionu celostátní stav nouze kvůli rozsáhlým lesním požárům, které si vynutily evakuaci tisíců lidí. Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezóny světového poháru ve 24 letech vybojoval první individuální světový titul a na šampionátu v americkém Oklahoma City získal druhý cenný kov po druhé místě z časovky v kajak crossu. Na Šumavě dnes už po páté v řadě ráno mrzlo. Chladno tam bude také zítra ráno, poté se začne oteplovat. Na víkend se výrazně oteplí v celém Česku, zítra bude jasno s teplotami do 29 stupňů Celsia, v neděli teplota vyšplhá až k 31 stupňům. To byly zprávy v 15 hodin na Express FM, posloucháte odpolní vysílání, u kterého vás ze studia zdraví Veronika. Hezký den.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Charlie XCX dnes vydala svoji novou desku, která se jmenuje, já nikdy nevím, jak to jde za sebou, Music Fashion Film. Takhle, Music Fashion Film. Na přebalu té desky je taková černobílá fotografie, na které tu hudbu reprezentuje zakladatel Velvet Underground John Cale. Módu reprezentuje designér Marc Jacobs a film reprezentuje hollywoodský titan Martin Scorsese. Ale není to jediný filmař, který se na tom albu vyskytuje, protože v poslední skladbě alba hostuje režisér David Cronenberg, kterého znáte jako autora Děj násilí nebo body hororu Crash. Takže tak velká podsta filmům od Charlie XCX. My si teď z té disky pustíme ukázku a vzorek skladbu nazvanou Rock Music. Mimochodem recenzenti, jak jsem tak pročítala recenze, já tu disku ještě neslyšela, se shodují, že je to absolutní triumf pro Charlie XCX a hodnocení asi 88%.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Chcete mít extra zážitky? Využijte extra slevy na Slevomatu. No ano, na Slevomatu, kdykoliv a kdekoliv. Tak co chcete zažít? Na masáž jít? Slastně se přejíst? S přáteli se na únikovce pobavit? Desítky zábavných gurmánských wellness a dalších zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
2: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
5: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO 15. Nahraďte cukr ovocem.
6: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
7: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
6: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
8: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: Od 1. června je v metropoli Zličín
10: Ninja Park!
9: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
11: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
9: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
11: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
12: Music. First.
13: Express FM.

0: Express Old School.
1: Dnes slaví 57. narozeniny herečka, producentka, zpěvačka, návrhářka, podnikatelka Jennifer Lopez, rodačka z Bronxu, Jenny from the Block. My se ale pustíme úplně jiný song a bude to song, který se jmenuje Get Right, který znamenal v roce 2005 velký návrat na hudební scénu, comeback Jennifer Lopez. Zvláště pozoruhodný je videoklip, který je velmi oblíbený, také získal 4 ceny MTV Video Music Awards a v tom klipu, protože Jennifer Lopez herečka, tak stvárňuje 8 různých postav, 8 návštěvníků nočního klubu a každá z těch postav tam má svoji jejovou linku v tom klubu. Tuto píseň Jennifer Lopez také předvedla na halftime show Super Bowlu v roce 2020. Všechno nejlepší.
0: Express Old School. Guess who? J to the low, F to the AB. Ho! Yeah. Ho! Yeah. Ho!

0: Kufry zbaleny, cesta může začít. Vydejte se po stopách šlechtických rodů a objevte, jak jejich cesty do Orientu, Ameriky a dalších koutů světa proměnily české hrady a zámky. Navštivte Telč, Horšovský Týn, Červené Poříčí a další památky po celé republice. Více informací na webu Národního památkového ústavu www.npu.cz.
1: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 000 narozených miminek.

0: www.pronatal.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
8: Trápí vás plíseň nechtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nechtů. Aplikujte na poškozené nechty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
9: Výhry.
10: Slevy.
9: Zábava.
11: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
12: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
11: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
12: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
11: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
13: Tahické léto v Aquapala Praha už je tady.
14: Zábava vlny tobogány.
15: Co vás čeká?
14: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
15: Plno tobogánů a skluzovek.
14: Tak všichni rychle do plavek.
15: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
14: Relax, drinky, animace.
15: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
14: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
13: Aquapala Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na Aquapalas.cz.
16: Express.
17: Music first.
16: Express FM.

0: Tak to byl Daft Punk za 9 minut, už je 16 hodin, čili já jen tak vám řeknu ještě dva typy festivalové na tento víkend, abych to uzavřela a úplně vyčerpala všechno, co se vám mohla doporučit, tak doufám, že jste se třeba u něčeho chytli a něco jste si vybrali. V Hlučíně proběhne Štěrkovna Fest, což je Morava, Opavské Slezsko, a tam dnes večer vystoupí skupina Noha anebo Vltava, zítra tam bude třeba Ben Kristovao a nebo Činasky. A pak tu mám ještě jeden festival, ten se jmenuje Kafíčkotek, je to Street Culture Fest v Poděbradech a tam dneska večer hrají Gufrau, zítra tam můžete vidět Hihi Haha Holky nebo Táňu Lvovskou a další. Tak říkala jsem Gufrau, tak se s Gufrau rozloučím a bude to píseň No Boyfriend Zone, kterou natočili dohromady s Liferem. Mějte se nádherně, užijte si víkend, má být krásně letní víkend, tak to jak neproležte u televize, pokud možno, ale tak jestli jste hodně unavený, tak si dopřejte to, co potřebujete. Mějte se krásně, ahoj.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: já musel tě zbudit. Jsi krásná a voníš, měj se zle, já chci tak budíš. A chci tak moc, že klub není nemoc, chci tak moc, až je pomoc.
1: Myslím, že kundě než. Počkej.

spíš Pantownem a Beggy Svegha, spíš mu to planda. Landa a kdokoliv jiný, když ho vidí, hned ví, že s ním není sranda. Ale ty víš moc dobře, že jsi víc než dobře, a já vím moc dobře, že jsi víc než on. Na chuji bobře, jak barmanky v kovře, máš sex appeal, asi ti nasypu do drinku celá.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Historický moment, kdy ve finále Wimbledonu bojovali o titul dvě české tenistky, si Petr Pavel nechal v Londýně ujít. Přesto se rozhodl úspěšným hráčkám osobně pogratulovat a letošní finalistky nejslavnějšího tenisového turnaje přijal v pátek dopoledne na Pražském hradě. Překvapili je zelenou wimbledonskou šiltovkou. Peking přistoupil k odvetnému kroku vůči Evropské unii a zařadil na svůj exportní sankční seznam dalších 14 evropských subjektů. Mezi nimi je i česká Tatra Trax. Obhájkyně titulu končí na Live Sport Prague Open. Marie Bůzková nezvládla velké tenisové drama a podlehla další české zástupkyni Terezy Valentové 6-2, 4-6, 6-7. Dnes se na štvanici představí ještě Sara Bejlek proti Rakušance Lili Tag a program uzavírá další české derby Šalková versus Krejčíková. V noci na dnešek, na zítřek, bude jasno až polojasno, teploty mohou klesnout od 12 i k 5 stupňům. Sobota bude jasná, teplá a bez deště, teploty 24 až 29 stupňů. Na horách bude kolem 21. Na nehody pozor na silnici 6 v katastru Karlových Varů, tedy na obchvatu. 1/13 silnice v katastru Želenic na Mostecku hlásí nehodu. 38 na obchvatu Kolína a taky silnice číslo 19 u Sázavy v okrese Žďár nad Sázavou v Brně hlásí nehodu ulice Domažlická. Jděte opatrně a poslouchejte i nadále Express FM. V 16 hodin a 2 minuty vás zdraví Petr a Michal. Začíná páteční Express Drive.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Petře. Ahoj Michale. Je tady pátek a to znamená, že máme pro vás jako každý pátek nové singly, které dnes vyšly. Zaujalo nás to hodně. Museli jsme dokonce přebírat a vybírat.
1: Po dlouhý době, viď?
0: No, jako jo, jak nějaký pátek to bude, co jsme jako měli dilema, co vlastně pustit. Ale dneska, třeba co se týče toho prvního tracku, jsme dilema neměli ani chviličku.
1: Přesně tak, přestože jsme se na jejím, to prozradím, že to bude od ní, předchozím tracku moc neshodli.
0: Ano.
1: A což je jako dobře, protože kdybychom si furt jenom notovali, tak je to špatně, tak na tomhle jsme se shodli, že určitě bude stát za vaší pozornost. Jako první, přátelé, půjde na řadu domácí umělkyně, etablovaná domácí umělkyně, která se jmenuje Leny.
0: Ano, Lenka Filipová mladší samozřejmě, ale všem dobře známá jako Leny, která už asi se trošku, nebo možná jako rezignovala na to vydávat celá alba a vrhla se do vydávání singlů. Ale je možný, že potom z nich udělá nějakou jako kompletaci a bude z toho nějaké řadové album, na které třeba přispěje pár dalšími singly.
1: V tomhle tom tě musím upravit, už teď se ví, že ano, její nová deska vyjde na podzim.
0: Juhu!
1: A tohle to je další ukázka z ní. Ten single se jmenuje Casanova a Leny v rámci něj dokazuje, že to s tvrdším směřováním své tvorby myslí opravdu vážně. Co se týká té skladby, tak ona ho napsala spolu s Filipem Vlčkem, který skladbu i produkoval. Spoluprodukoval ji ještě Rony Janeček. Dokonce k té skladbě vyjde videoklip, a to 30. července. No a Leny k té skladbě říká: Casanova patří k mým nejtvrdším písním. Už se tolik nedržím zpátky a nechávám naplno rozkvést svoji lásku k rockové muzice. Není tajemství, že je single předzvěstí blížícího se alba a myslím, že už prozrazuje hodně o směru, kterým se bude ubírat.
0: No tak jestli to bude tenhle směr, tak my dáváme všechny palce, co máme nahoru, i u nohou.
1: No a Filip Vlček se postaral nejenom o doprovodní vokály, ale o basu, elektrickou kytaru a programování. No a ty tvrdý bicí.
0: Asi Marpo, co?
1: Jo, přesně tak.
0: Stejně jako v tom minulém singlu ty měkký bicí, takže je vidět, že stejně jako Filip Vlček na tom předtím spolupracoval i na Second Guessing, tak je vidět, že má očividně Leny nový tvůrčí tým.
1: A my říkáme jo.
0: My říkáme rozhodně jo, takže tohle je Casanova.

0: Sám sebe překvapuju, když teď řeknu, že na novou desku Leny se opravdu těším. Tohle byl Casanova.
1: Já už taky teda musím říct, jo. Jakože říkám, mě Second Guessing, ty jsi říkal, že to je příjemný pop, já jsem říkal, že to je prostě úplně zaměnitelná věc. Teď tady máme jednu...
0: Nezaměnitelnou.
1: Nezaměnitelnou kapelu, ale jestli to bude zaměnitelná nebo nezaměnitelná věc, to se ukáže a ukáže to až čas. Martin Garrix se opět spojil s YouTube, když říkám opět, tak poprvé to bylo v době před 6 lety, kdy společně stvořili hymnu pro evropský šampionát ve fotbale, no a teď se zase tedy potkali, tentokrát ne jenom s Bonem a Edgem, ale s celými YouTube a taky společně stvořili píseň, která se jmenuje Fireflies, měla už premiéru a to živou na Tomorrowlandu, kde Martin Garrix na hlavní stage uzavíral program a The Edge tam s ním hrál na kytaru na živo, zbytek kapely vynechal tuhletu příležitost a znělo to docela dobře, byla z toho jenom taková ukázka, no a dneska už to vyšlo rovnou jako oficiální single obou tedy nebo jednoho DJ a celé jedné kapely, no a vy si ji můžete tady tu pecku poslechnout taky. Jsou to zase YouTube trochu jinak, no.
0: No ono vlastně, Martin Garrix je takový jejich dvorní DJ, oni spolupracovali opravdu několikrát a Bono je také spoluautorem Garrixových singlů, třeba Angels nebo Each Other. Takže tam byla jasná sázka na jistotu, co se týká. Jestli si teda vybrali YouTube Martina Garrixe nebo Martin Garrix YouTube, nevím. A hlavně, co nevím, jestli tahle ta věc bude na té nové desce.
1: Já si myslím, že pokud ano, tak bude jako bonus. Podle mě to je spíš single Martina Garrixe, na kterém hostuje YouTube.
0: Než obráceně,
1: ale uvidíme. Může se stát lecos. Tak si to pojďme poslechnout. Martin Garrix YouTube Fireflies.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila sushi? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon. Zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
4: Kam vyrazit za zážitky? Do Jihlavy. Bohatá historie tu dýchá na každém kroku. A nechybí ani zábava pro malé i velké. Zoo, jihlavské podzemí, komentované procházky či kulturní akce. Pořád se něco děje. Tak s radostí do Jihlavy. Do Jihlavy.cz.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90 až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
10: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
9: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. T jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
11: Trápí vás plíseň nehtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nehtů. Aplikujte na poškozené nehty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
12: Hugo, aperole, fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
13: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
14: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
15: Express FM.

0: Začíná tréninkové období. O tom vás informovala Dua Lipa v doznívajícím tracku.
1: No, tak když tě teda upřesním, ona spíš teda zpívá, že it's over. Tréninková sezóna, ale jinak v pohodě.
0: Pro nás začalo.
1: Pro nás začala, ano. Stalo se ti někdy, že tě třeba rozuřilo, že někdo jako mlaská, nebo třeba jako hodně výrazně dýchá ze spaní. A teď nemyslím jako, že chrápe, ale jenom jako, že prostě třeba má divný zvuky, dělá.
0: Hele,
1: jako, co se týče dechu, ne jako, že ještě u toho mluví ze spaní nebo chrápe právě.
0: Já bych tohle rozdělil, jo. To, že někdo mlaská třeba u jídla,
1: no, u jídla, ano.
0: Mě rozčiluje.
1: No, tak představ

0: Ten mozek to interpretuje jako signál nebezpečí, takže to není jako, že si to je. Nevadí, jestli to je hlasitý nebo tichý, někdy to může být jenom jako, že ty to slyšíš a nikdo jiný ne, ale prostě tobě to může vadit. Je to prostě misofonie.
1: Takže to, že někdo mlaská, ve mně zbuzuje pocit, že mě chce sežrat.
0: Je to dost možný. Je to možná a ještě někde z jako doby ledový se to v nás jako přechovalo.
1: Co se týká těch zvuků z toho spánku, tak já samozřejmě vydávám taky.
0: Jo, to je jasný.
1: Skřípu zubama.
0: A to zase jako rozčiluje někoho jiného.
1: Ano,
0: jiného misofonistu.
1: Ale jako takhle, samozřejmě, když člověk se večer baví, tak potom v noci vydává zvuky a já jsem si toho vědom a potom, jako když vím, že kdo jde k takovýhlemu matiné, nebo spíš jako večernímu sešnu, tak rovnou si jdu lehnout zvlášť. Jako.
0: No tak ty seš samozřejmě vzorňák v tomhle
1: tom. No, ale jako a i když vedle mě by někdo spal a vydával zvuky, tak mě to vadí míň, než když vedle mě někdo bude jíst a bude maskat.
0: Jo, to asi taky, no. Nebo ještě jako dělají různý takový ty zvuky srkání a tak, no. To třeba jako, že to mají rádi Asiati a ty si na tom zakládají dokonce.
1: No, pak ale si jako krknou, je vyřešeno.
0: Najíst se jako v asijském bistru, jako přímo v Ázii, je občas jako nadlidský úkon, když tady ty věci nemáš rád.
1: Tak s tím máš zkušenosti ty, já jsem ještě Ázii nenavštívil, nebo o tom teda
0: takhle,
1: ani
0: jestli
1: nevím.
0: Ti vadí tyhle ty věci, tak tam ani nejezdi.
1: Jo.
0: Rovnou tu letenku rovnou roztrhej. Express FM.

Jo, koukat z okna je občas zážitek a o tom je právě song Foo Fighters, respektive to i od týpkovi, co on čistí okna a kouká naopak dovnitř, jo, takže...

0: Aha. K tomu mimochodem výborný videoklip, kdybys ještě neviděl.
1: Jo, my jsme o tom mluvili, protože tam si furt říkáš, jak tenhle ten klip vůbec končí. Rád máš v okna?
0: Ani ne. Já to jako celkově nejsem úplně jako velký příznivce domácích prací.
1: Já tady mám právě žebříček činností,
0: ano.
1: Které fakt muže štvou.
0: Mm.
1: A vlastně to nejsou jen domácí práce, jo? Tak uvidíme, pokud byste měli nějaký téma do téhle debaty, tak nám samozřejmě můžete dát vidět. A já začnu. Co se týká třeba vyskládání myčky?
0: To dělám jenom já, protože moje žena to neumí.
1: Pozor, chlapci nemají problém.
0: A nerada poslouchá, že to neumí, tak doufám, že neslyší.
1: Co se týká domácích prací, jo,
0: ano.
1: Tak chlapci nemají problém, že občas vyluxujou nebo vyskládají myčku.
0: Jasně.
1: Ale při představě, že by měli stát u žehlícího prkna, umýt záchod nebo rozstřídit haldu špinavého prádla, se mužům dělá nevolno. Alespoň soudím podle materiálu, který přinese náš oblíbený server pro ženy.cz.
0: To možná trošku kecaj, mě to třeba nevadí, ani jedna z těch věcí mi nevadí. Ale jako ne, že bych ji dělal rád, ale udělám ji, že? A tak on mě na to připravil single život, docela dlouhý.
1: Já jsem, hele, že u žehlícího prkna stojím každý ráno, než jdu do práce.
0: Já nežehlím, nebo u nás se vůbec nežehlíte.
1: Záchod jsem byl včera.
0: Taky.
1: A rozstřídit halbu špinavýho prádla to moc nedělám, no.
0: To mi nedělá problém. Já třídím a taky většinou i peru, protože moje žena třeba dává dohromady červený a zelený a to já nemám rád. Já mám rád, když se dělá červený, žlutý, oranžový. A pak modrý, zelený, jako, když to jako jenom s obecním. A nemám rád, když se jako míchá červený se zeleným a modrý s žlutým a tak.
1: To je rozumný.
0: Jako to jenom jako někdo dává barevný kompleto a to já ne teda.
1: Tak já moc jako žlutých věcí nenosím,
0: no,
1: nebo růžových, ale ty jo, no jasně. No na druhém místě jsou nákupy.
0: Nákupy, taky
1: a
0: mi
1: teď,
0: to nevadí.
1: A teď se nebavíme o výběru nový televize, kola nebo počítače.
0: Chápu, klasický ale nákup prostě.
1: O běžných nákupech pro rodinu, tedy o másle, mléku, bramborách a to, k tomu mám jednu věc, jo, rychlou, jo. Já občas takhle jako pozoruju takový ty páry, co se mnou sdílejí prostor v tom supermarketu.
0: Hmm.
1: A některých těch chlápků je mi opravdu líto, jo. Protože ty ženský jsou na ně fakt hustý, jo. Fakt je tam jako vyprudě, jako pojď sem, přinestáme to, ne to, ne to, ne nos, jo, to, ne to, jo.
0: Takhle, já chodím nejčastěji sám a myslím, že my jsme na tom stejně, takže my jsme zase ty, kteří tady popřou tady tu další, tady
1: ano,
0: ten další bod.
1: My jdem proti proudu.
0: Protože my chodíme nakupovat častěji než naše ženy.
1: Ano.
0: Ale jako teda musím říct, že když jdu se svojí ženou, tak spíš jsem já ten, kdo jí trošku peskuje, protože ona vždycky mě někam zmizí. Jo. Já jedu podle jako klasicky zavedeně, že jo, jedu celou jednu uličku rovně, zatočím, pak jedu tu další rovně, pokud tam ještě něco potřebuju, že jo.
1: No máš někdy systém?
0: Mám jako systém a nejčastěji objíždím ten jenom jako vlastně ten vnější obvod, protože většinou v těch jako dalších uličkách není nic, co by mě zajímalo.
1: Tak já už vím, kam zhruba
0: jít. A ona tam furt jako lítá, protože za prvé tam nechodí tak často jako já. A za druhý přesně jako jí tam něco zaujme. A já vždycky, kde to? Ještě tam třeba jsem s prckem, říkám, nevíš, kde je mám? A on, nevím,
1: no,
0: tak říkám, taky třeba někde najdeme zase časem.
1: To mě se taky občas se ženou stává.
0: A blbý je, že ona má košík nebo vozík a já mám tu haldu těch věcí, které jsem nabral tou cestou, že?
1: To není tak hrozný. Horší je, když ona ti odběhne, já třeba nakupuju přes takový skenem, když ona odběhne s tím a já chci dávat, já teď říkám,
0: jasně,
1: tak si to teda teďko tady všechno načti. Ale dobrý, to nějak dáme.
0: A nebo naopak zase ona přijde s plnou náručí věcí, které ty musíš pak doskenovat, že? A
1: no,
0: to je jedno.
1: Přesně tak. Společenské akce.
0: Tak, ale já, takhle, já jsem možná teda podle tohohle článku možná budu žena.
1: Já jsem taky taková typická
0: společenská roštěnka, společenský akce. Někdy, jako když tam jsou lidi, který neznám, tak občas jsem tam takový jako zakřiknutý.
1: Nebo když je to škrobený.
0: Někde v růžku, nebo když jako třeba občas chodím na nějaký premiéry, nebo nějaký akce,
1: divadlo,
0: kam mě zvou televize Nova, a já tam nikoho neznám, kromě těch celebrit, kterým asi třeba úplně povídat nechci, tak tam třeba stojím v růžku, jen tak sleduju jako ten šrumec. To jako jo, no.
1: A poslední,
0: ale mám je rád.
1: A poslední, já taky. Ale vlastně já teďko moc na žádný nechodím. Já si společenský akce dělám, kdy chci a s kým chci.
0: Na chatě s kamarádem.
1: No a i v Praze,
0: i
1: v Praze s kámošima v hospodě.
0: To je tak
1: společenský večírek, že to. No a na posledním místě je vymýšlení dárků.
0: A to mi taky nevadí.
1: Naopak, mě to baví.
0: No mě to baví, když jako mám někoho, pro koho ten dárek vymýšlím, opravdu rád, což teda jako zvětšinou ty dárky dáváš lidem, který máš nějaký jako pozitivní vztah.
1: No.
0: A já mám jako už vlastně, jsem připravený na to, jako udělám radost tomu člověku. Někdy to je oprus, protože třeba moji rodiče nic nepotřebujou, všechno mají, nikam nechodí, nikam nejezdí, jako to je pak těžký třeba jim něco koupit, ale jinak mám rád vymýšlení dárků, aby udělali radost.
1: V určitých případech je to výzva, mě to baví, ale chci jenom říct, drahé redaktorky ze Servu pro ženy, až příště budete dělat podobný žebříček, anketu, my s Michalem jsme vás k dispozici, aby jsme trošku vám taky nabídli názor z druhé strany.
0: My vám do toho takzvaně hodíme vidle.
1: Jo. Drive. Odpolední Drive.

0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
2: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
3: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
4: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pán své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Jasně, já ti splním přání, Trio.
12: Ryba jo.
11: Chytrý mozek.
12: Bujné svaly.
11: Kila dolů bez námahy.
13: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
14: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
15: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
16: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
17: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
18: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
19: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
20: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
21: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
22: Music. First.
23: Express FM.
24: So I think you've got something wrong with you. Something's not right with me too. It's not right with me.

0: V pátek 24. července na Express FM 3 minuty před 17. hodinou v Express Drive.
1: My jsme tu před malou chvílí zmiňovali aktivity domácí, které, nebo vůbec aktivity, které chlapi nesnáší.
0: Podle článku. Zjistili jsme, že to není tak pravda.
1: Ano, zjistili jsme, že my dva jsme opravdu výjimkou. No a ozval se nám Tomáš, který nám napsal, že jako vlk samotář musí zvládat vše, takže WC, prádlo, skládání, myčka, lux či kočkolit. Neříkám, že na tom ulítávám, ale zdatně zvládám. Záleží, co si předtím dáte za alkohol. A to je rada, to je výborný.
0: Tak to je skvělý. No.
1: Takže vlastně, když se vám nelíbí nějaká domácí činnost, stačí se před ní pořádně zmastit, jo?
0: No zase se nesmí zmastit moc, aby ses neublížil, třeba, aby ses neutopil v té myčce, že?
1: Ale aby jsme neříkali jenom, co má Tomáš rád, tak musíme taky zmínit, co je pro něj oprus. A to je vaření, záclony a převlíkání postele.
0: To je fajn. Vařím, záclony nemáme a převlíkání postele jednou za čas zvládám a někdy si to rozdělíme s ženou nebo to děláme spolu, abychom to měli rychlejc.
1: Takže drazí muští posluchači Express FM, pokud máte nějaký neoblíbený či nenávidění činnosti,
0: ale i ženské posluchačky, klidně nám pište i vy, protože já myslím, že ženy možná nesnáší ty věci některý víc než muži.
1: A myslím, že ženy nesnáší všechny domácí činnosti.
0: Takže nám pište na 602-64-903, ať víme.
2: Páteční odpoledne na Express FM. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ministerstvo práce počítá s tím, že část projektů kvůli možnému střetu zájmu bývalé poradkyně ministra Aleše Juchelky Alexandry Semancové nevykáže k proplacení z unijních peněz a financování zajistí ze státního rozpočtu. Ruská federace připravuje podmínky pro mobilizaci a zároveň se chystá na občanské nepokoje, které by jí provázely. Informují o tom američní analytici z Institutu pro studium války, kteří své tvrzení opírají o nově přijaté ruské zákony. Fotbalista z pobřeží Slonoviny Aboubakar Traoré odmítl nadále se trvat v Karviné, která byla administrativně přeřazena do druhé ligy, a rozhodl se kývnout na Baníku Ostrava. Ten už ho představil jako posilu a hráče zaregistroval. Karviná ale s odchodem 21-letého defenzivního fotbalisty nesouhlasí. V noci na zítřek bude jasno až polojasno, teploty mohou klesnout od 12 i k 5 stupňů. Sobota bude jasná, teplá a bez deště, teploty 24 až 29 stupňů, na horách kolem 21. Problémy hlásí D1, dvě nehody. Jedna je na exitu 282 mezi Brnem a Ostravou směrem právě na Moravskoslezskou metropoli. D1 ještě jednou, výjezd z Prahy, 10. kilometr ve směru do Brna. Tam je taky problém, konec konců výjezd z Prahy po D1 je komplikovaný už od začátku až zhruba po 15. kilometr a samozřejmě se komplikuje i průjezd kolem Brna, tedy Moravské metropole. Nehodu taky hlásí silnice 9 u Bořanovic v okrese Praha Východ, 68 u Třince a nebo Opatovská ulice v Praze. Jeďte opatrně, Express FM i nadále tady vás baví, Express Drive s Petrem a Michalem, je 17 hodin 4 minuty a my vám přejeme i nadále hezké páteční odpoledne.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Není to ještě tak dlouho, kdy jsme vám tuhletu věc velmi svižnou a skvělou od Naya Archives představili jako novinku a už je tady etablovaná, dokonce už byla i na prvním místě naší Express Top, která má vydání vždycky v neděli. I tentokrát se můžete těšit na Vaška, který vám zrekapituluje, které songy byly nejhranější a přidá k tomu 5 novinek. No ale my v pátek nabízíme věci, které se možná do našeho eteru ani nedostanou, ale nám přijdou jako zajímavé a chceme aspoň jednou je zahrát a trochu vám je představit.
1: Přesně tak. Pár hodin je na světě nová řadovka od The Strokes. Je to konkrétně první nový materiál od roku 2020. Jedná se o sedmou řadovku s názvem Reality Waits. The Strokes ji natočili už v roce 2022 na Kostarice společně s producentem Rickem Rubinem. No a my vám od dubna tohoto roku nabídli jsme vám dva singly. Teď už je deska venku celá. Trošku mě mrzí, že má jenom 9 skladeb. Každopádně stopáž je něco kolem 42 minut, takže to vyrovnává. No a my jsme se s Michalem ale dnes rozhodli pro skladbu Lonely in the Future a omluvte pány z The Strokes za malinko hrubější mluvu.
0: No a omluvte je, pokud nejste příznivci autotune, že ho opět tady použili. Asi na celé 10 to bude, předpokládám. Naposloucháme přes víkend.

0: Čerstvě vydaná řadovka do Strokes vám nabídla i tuhletu záležitost, nebo nabízí tuhletu záležitost, která se jmenuje Lonely in the Future.
1: No a my teďka dáme další novinku, která dnes vyšla, a ta bude od podlahy. A teď nemyslím, jako že by se našel nevydaný materiál českého guru Kutilů, ale je to pořádná pecka, kterou přichází Jason Statius. A ti se rozhodli spojit s Jay Hasem, tedy raperem z východního Londýna a pravidelným spolupracovníkem, který si říká Irach. A teďka tedy vydali single Disgruntled. Mimochodem nedávno Jason Statius vystoupili na velké ceně Británie v Silverstone, tedy velké ceně Formule 1. A tam to prý doslova ovládli. A byl to mejdan jako řemen. No a vy budete takovou podobnou atmosféru moci ochutnat už příští týden u nás v Česku.
0: Přesně tak, protože Jason Statius se představí příští víkend, přesně řečeno v sobotu od půlnoci na festivalu Let It Roll.
1: My teď tady ve studiu dáme volume pořádně doprava. Vy to udělejte taky, protože tohle je fakt pecka a možná vám z toho, pokud jdete v autě, vyskáčou i děti z auta.
0: Tak do tance, mládeži.

0: Kufry zbaleny, cesta může začít. Vydejte se po stopách šlechtických rodů a objevte, jak jejich cesty do Orientu, Ameriky a dalších koutů světa proměnily české hrady a zámky. Navštivte Telč, Horšovský Týn, Červené Poříčí a další památky po celé republice. Více informací na webu Národního památkového ústavu www.npu.cz.
1: CZ Doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Chcete mít extra zážitky? Využijte extra slevy na Slevomatu. No ano, na Slevomatu, kdykoliv a kdekoliv. Tak co chcete zažít? Na masáž jít? Slastně se přejíst? S přáteli se na únikovce pobavit? Desítky zábavných, gurmánských wellness a dalších zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
3: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
4: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
5: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Art Bud, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z fan želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
9: Trápí vás plíseň nehtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nehtů. Aplikujte na poškozené nehty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
10: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
11: Fenomén Šance Liga je zpět.
12: Tady Tomáš Vlček ze Slavie. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
11: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
13: Hudba na prvním místě.

0: Tonic Slater, navštívili jsme Gas Station, což je v dnešní době docela drahá záležitost.
1: Ano, a drahá záležitost je občas navštívit i nějaký klub nebo pub, a to hlavně třeba ve Velké Británii. No a tam taky docela odcházejí a trochu trpí právě provozovatelé těch různých malých klubů, pubů a tak. No a mám pro ně hned dvě dobré zprávy a vlastně pro návštěvníky taky, kteří tam třeba rádi jezdí jako turisti od nás. Nový premiér Andy Barnum oznámil plány na snížení daní pro hudební kluby, hospody a další místa v Anglii nebo ve Velké Británii, aby zachoval tahle ta místa. On dokonce tam nejenom, že rád chodí, ale on dokonce tam občas vystupuje jako DJ. To mě překvapilo, viděl jsem video, kde to vlastně oznamoval.
2: Co hraje?
1: Ne, podle mě hraje jako takový hauzík, jo, nebo jako taneční hudbu.
2: Taniny.
1: No a naopak zvýší daně těm, protože tady to samozřejmě bude stát nějaký peníze, zhruba 100 milionů liber, tak je zvýší těm, kteří pozitivně nepřispívají místním komunitám. Což si potom můžeš představit, jsou to třeba vape shopy, tedy ty, které nabízejí cigarety, takový ty necigarety.
2: Liquidy a tyhle
1: no,
2: ty
1: no. No a s tímhletím ještě souvisí jedna věc, my jsme tady o tom mluvili, že existuje národní trust pro tyhle ty hudební venue, pro tyhle ty kluby, kde vlastně se shromažďují peníze ze vstupenek a tak dále. No a teď do něj investoval i asi nejznámější britský DJ, si troufám tvrdit, Fatboy Slim, neboli Norman Cook, a prostřednictvím tohoto National Trustu koupil prostor Pipeline v Brightonu, legendární, kde i on několikrát hrál, zrovna nedávno tam hrál. On ho označuje jako životodárný a taky říká, že v místnostech jako je tato, nebo v místech jako je toto, se splňují a plní sny.
2: Hele, tak pro oba pány mám takovéto klišé slovo, jo. Klobouček.
1: Taky, já bych taky smeknul a dokonce bych řekl, že bychom je mohli velebit. Praise you, pánové, praise you.

Hashtag nebudu doma. Nebudu doma. To je výkřik, který se nese českými domácnostmi celoročně, ale o prázdninách nabírá na síle, protože letní období je s výlety spojené tak nějak víc. Tentokrát pro vás máme lákadla na Vysočině. Mezi

0: Petlem, Hlinsko a Svobodné Hamry. Muzeum stojí v malebné krajině Vysočiny a je vhodné pro rodiny s dětmi, milovníky historie i pro ty, kteří hledají klidnější letní výlet. Veselý kopec je hlavním tahákem letních výprav. V tamních roubených domcích jsou ukázky bydlení a hospodaření drobných zemědělců od poloviny 19. do poloviny 20. století. Součástí areálu jsou také technické památky na vodní pohon. V památkové rezervaci lidové architektury Betlém Hlinsko najdete roubené domky, které si zde od poloviny 18. století stavili drobní řemeslníci. Přibližuje práci tkalců, hračkářů, ševců, pilníkářů a dalších obyvatel. A ve Svobodných Hamrech je k vidění vodní kovací hamr. Jeho vznik souvisí s počátky osady už ve 14. století. Během léta muzeum nabízí programy pro děti i dospělé, tvořivé dílničky, workshopy a ukázky tradičních řemesel. Na webu muzeum upozorňuje také na novinku Myšáci z Veselého kopce, herního průvodce formou mobilní aplikace. V krajském městě Jihlavě se historie potkává se současností, staré příběhy se prolínají s moderní energií a každý návštěvník si to najde svůj vlastní důvod k návratu. Ať už hledáte kulturu, adrenalin nebo klid v přírodě, Jihlava vás překvapí svou pestrostí. Srdcem Jihlavy je Masarykovo náměstí, jedno z největších v České republice. Lemují ho renesanční a barokní domy, které skrývají různé skvosty, unikátní vysoké síně, mázhauzy nebo fresky. Dominantou náměstí je historická radnice, která v letošním roce oslavila 600 let. Po celé léto je jihlavské náměstí místem, kde to žije. Čtvrtky a pátky patří pravidelným koncertům a atmosféru letní riviéry dokresluje maringotka s chutnými drinky a místním řemeslným pivem. Dechberoucí výhled na zvlněnou krajinu Vysočiny vám nabídne věž nedalekého kostela svatého Jakuba Většího, pod jehož střechou jsou navíc ukryté krásné zrenovované gotické krovy z roku 1539. Další unikát města se skrývá pod povrchem. Jihlavské podzemí je druhým největším systémem chodeb u nás. Pro rodiny s dětmi je povinnou zastávkou Zoo Jihlava, zahrada pěti kontinentů, která patří k nejoblíbenějším u nás díky svým moderním expozicím bez mříží. Pokud preferujete pohyb, oblast kolem řeky Jihlavy a areál Českého mlýna nabízejí skvělé podmínky pro cyklistiku, inline bruslení i relaxaci. Najdete tu také zábavní dětský park Robinson s mnoha atrakcemi. Určitě nezapomeňte navštívit i nejnovější ikonu města, Horáckou multifunkční arénu, která stojí na místě bývalého zimního stadionu uprostřed malebného parku Smetanovy sady. Kromě architektonické hodnoty nabízí i jedinečné zážitky po celý rok. Jen pár kroků od Masarykova náměstí stojí hotel Savorsky, který vznikl citlivou rekonstrukcí domu z kořeny ve 13. století. Historie tu ale nepůsobí jako muzeum. Interiéry jsou moderní a každý pokoj má svou vlastní atmosféru. Hotel nabízí 13 pokojů a apartmánů, takže je ideální pro víkend ve dvou, rodinný pobyt i pracovní cestu. A zážitek nekončí u dveří pokoje, přímo v přízemí najdete kafe Savorsky, kde si můžete dát snídaně, kávu nebo ochutnat některý z 10 autorských dezertů Elišky Hlaváčové, vítězky soutěže Peče celá země. Plán je tedy jednoduchý, projít si historické centrum Jihlavy, ubytovat se v krásném hotelu a den zakončit něčím sladkým.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Zaujal vás kraj Vysočina? Pak si užijete rodinný pobyt v pohádkových chaloupkách hotelu Podlesí, kde na vás čeká kouzelná atmosféra a krásná příroda Žďárských vrchů. Nebo Chateau Herales Boutique Hotel & Spa by L'Occitane, který nabízí prvotřídní wellness v historickém zámečku. Více pobytů ne na Vysočině, ale ve zbytku Česka a v dalších evropských zemí najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King, váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King, sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků. Express FM.

0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Bláto u domu? Kaluže na příjezdové cestě? Ecoraster. Zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster. Pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
2: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
3: Léto je tady. A s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
1: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Doktor Max.
6: Hugo, aperole, fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
7: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
8: Na detailech záleží víc, než se zdá. A právě dokonale prostřený stůl vytváří dojem, na který se nezapomíná. Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
9: Výhry. Slevy. Zábava.
10: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
11: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
10: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
11: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
10: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
12: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
13: Express FM.
14: Hudba.

0: Tohle jsou Wallows a jejich Hide It Away a my nic neschováváme, my vám všechno, co zjistíme, řekneme.
1: No a pokud někde trčíte v práci a říkáte si, to je teda, to mám job, jako tak buďte v pohodě, vždycky to může být horší. Velkou smůlu měl pracovník supermarketu Edeka v dolnosaském Brookvedelu, protože hned jak nastoupil do práce, tak dostal za úkol převést na paletě desítky bas s pivem.
0: Ajajajaj.
1: Jak to asi tak mohlo dopadnout, že? Samozřejmě ten incident zachytila bezpečnostní kamera a z jeho záznamu je vidět, jak skladník před sebou tlačí ten přepravník se zhruba 40 bednami piva Becks. No a relativně těžký náklad neměl řádně zajištění, takže při pokusu o nasměrování přepravníku doleva na hrbolaté dlažbě se basy s pěnivým mokem poroučily k zemi. Nejdříve jedna strana a pak se to převelo celý na druhou stranu. Samozřejmě, že ten zaměstnanec se to snažil nějak pochytat, ale marně. Zmohl se tak akorát na to, že se chytnul za hlavu, jo? Naštěstí se přitom nikdo nezranil, vznikla jenom škoda na tom přepravovaném zboží, kterou ale asi zřejmě ten nešťastník bude muset zaplatit.
0: No. Snad je pojištění takzvaně na blbost.
1: Myslíš, že je pojištění na blbost?
0: No, tak snad jo, no.
1: Přál bych mu to. Někteří lidé první den v práci přinesou kolegům chlebíčky, jo. Tenhle ten chlápek jim rovnou připravil pivní pinu přes celý parkoviště.
0: No jak to jsou měli pivní lázně tam. To... Kdo z vás to má?
1: Takhle, kdo z vás pije Becks, že jo?
0: Takže se vlastně nic nestalo.
1: No,
0: nikomu nebylo ublíženo.
2: Páteční odpoledne na Express FM. Express FM.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Okresní soud v Děčíně rozhodl v pátek o předběžném opatření kvůli údajnému domácímu násilí ze strany poslance Jaroslava Foldyny. Jeho vykázání z domu se prodlužuje o měsíc. Slovensko se v tichosti stalo součástí koalice ochotných, ačkoliv premiér Robert Fico hovořil o koalici jako o klubu válečných štváčů. Uvedl to ve čtvrtek večer slovenský server EUBRIEF s odvoláním na francouzské diplomatické zdroje. Slovenské ministerstvo zahraničí ale informaci odmítá. 6 českých párů, 3 mužské a 3 ženské, bude startovat na srpnové mistrovství Evropy v plážovém volejbalu v polských Starých Jablonkách, což je vyrovnané maximum z roku 2000. V noci na zítřek bude polojasno až jasno, teploty mohou klesnout od 12 i k 5 stupňům. Sobota bude jasná, teplá a bez deště, teploty 24 až 29 stupňů, na horách kolem 21. Na nehody pozor, na D1 na 17. kilometru ve směru do Brna, tam jsou v sobě dva osobáky, silnice 1/2 v katastru obce Kozojedy v okrese Praha Východ taky hlásí nehodu se zraněním, 53 u obce Pohořelice v okrese Brno Venkov, přímo v Brně pak ulice Křenová a v Karlových Varech nehoda je v ulici Sokolovské. Tak jeďte opatrně, jsme tady stále s vámi, posloucháte Express Drive na Express FM. Petr a Michal vám přejí hezké páteční odpoledne.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Zdařila slovensko-česká spolupráce, to byli Billy Barman a Ben Kristoval v triku Sabotáž.
1: Co je taky asi zdařilé, tak to je nové album Music Fashion Film, 7. studiové album skvělé a naší oblíbené zpěvačky Charlie XCX. Vydala ho dneska, my z něj známe samozřejmě už singly Rock Music, Spring Summer 26, Wink Wink a taky Kamera, což je single, který vydala tento týden, připojila k němu skvělý klip s Vincentem Cassellem, s známým hercem, který tam hraje sám sebe tak trochu, protože tam hraje herce, kterému se úplně nedaří. No a právě tenhle ten single si dáme teď jako ochutnávku. Mimochodem koukám, že na Metacritic svítí skóre 84 ze 100. Třeba The Guardian anebo DIY dali plný počet 5 hvězdiček, Independent jenom 3 z 5 a Rolling Stone 4 z 5. Ale myslím, že pro fanoušky to je povinnost, ti budou úplně hýkat nadšením a pro nás ostatní to bude taková příjemná popová sladká tečka za tímto týdnem. Takže jdeme si dát ochutnávku v podobě singlu Kamera.

0: Kamera jede, akce, tohle byla Charlie XCX a další z ukázek z jejího 7. řadového alba dnes vydaného Music Fashion Film.
1: A před námi je dnešní poslední novinka. Pod ní je podepsán Chad Hugo. Pokud vám to jméno nic neříká, tak je to ta tiší polovina legendárního producenského dua The Neptunes nebo 1/3 projektu NERD, neboli No One Ever Really Dies. Oba tyto projekty tvoří společně s Pharrellem Williamsem, nicméně teď vydává svůj první solový single. Ten single se jmenuje Jump Up When Ya a hostují v něm rapperky Tierra Whack a Lakely 47. Mimochodem ho doprovází i futuristický videoklip. No a Chad Hugo momentálně má takový složitější období, protože s bývalým parťákem Pharrellem se soudí ve hře asi $1 milion jako honorář z poslední desky. Já věřím, že to dobře dopadne a také věřím, že Chad Hugo nám brzo nabídne regulární desku.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Trápí vás plíseň nehtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nehtů. Aplikujte na poškozené nehty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
4: Express. Music first.
5: Express FM.

0: Je jedno, jestli tomuhle DJovi budete říkat Hugel nebo Eagle. Každopádně je to kandidát na jeden z největších letních hitů tohoto roku a jmenuje se Moving to the Sun společně s ním Emil Angel a Altranatei.
1: My jsme vám v průběhu minulých dní nabízeli soutěžit o vstupenky na koncert americké party Welshly Arms, která dnes večer vystoupí v Lucerne Music Baru. Výherci tímto gratulujeme. No a pro všechny ostatní, na které se třeba nedostalo, tak vstupenky na večer týhletý clevelandský party, která kombinuje špinavý rock s gospelovou energií a moderní produkcí, stále ještě jsou k dispozici. Takže pokud třeba znáte z našeho vysílání hymnický single Legend, který se stal vlastně globálním soundtrackem sportovních přenosů. Máte šanci a měli byste dnes do ruce na Music Baru dorazit dříve, protože ten koncert i začne dříve a dříve skončí kvůli diskotéce.
0: No už je otevřeno a myslím, že koncert začíná co nevidět, takže je to hlavně pro ty, kteří to nemají úplně daleko. Kdo taky dneska hraje v Praze a taky si myslím, že začne docela brzo kvůli nočnímu klidu, tak to je Parov Stellar, Praha, Křížíkova fontána, je místo s úžasným geniem Loci a dneska tam teda zahraje kapela sjednocená kolem osobnosti Parova Stellara. Ten patří mezi nejzásadnější hudebníky rakouské nezávislé scény. Jeho tvorba se vyznačuje výjimečnou kombinací elektronické hudby s výraznými prvy jazzu a swingu. No, myslím, že kdo miluje elektroswing, musí milovat i Parova Stellara. No a my si jako malou hudební pozvánku dáme jeho single Cat Groove.

0: Téměř s jistotou se dá říct, že i tahle pecka dneska zazní u Křížíkovy fontány v Praze, kde vystoupí právě rakouské uskupení kolem Parova Stellara. Tohle byla taková hudební pozvánka právě na tuhletu skvělou akci.
1: No a my už se přesouváme na sobotu, v hlavním městě zůstáváme. Zítra v Praze, v Krosu, vystoupí Smack One. Ta akce se jmenuje Smack One Takeover. Two shows, outside and inside. Z jejíhož názvu bych usuzoval, že Smack nabídne koncerty jak venku, tak vevnitř. My konec konců v Krosu zažil Smack svůj první stage dive, moshpit a nespočet link upů s UK grime umělci. Takže dá se očekávat, že tenhle ten finální HPZ2 rave se musí uskutečnit právě zde.
0: Máme tady pro vás pozvánku taky do Klatov, a to do Bystra Vlaštovka, kde zítra vystoupí naši oblíbení a vaši určitě taky Tata Boys, tedy dva spolužáci Milan Sajs a Marek Huňát, kteří už na základce založili tuhletu skvělou kapelu a od školních dob zvládli samozřejmě přes desítku alb a taky třeba získali Zlaté anděly. To znamená, že to je prověřená kvalita a vy určitě dobře víte, co vás čeká. A téměř každý, kdo navštívil někdy koncert Tata Boys, po něm říkal: moje jediné přání je opakování.

0: Tolik Tata Boys, který už zítra vystoupí živě v Klatovech v Bystru Vlaštovka.
1: No a my tady máme pro vás hned dvě pozvánky na zítra do Pardubického kraje. Přímo v krajském městě, tedy v Pardubicích, proběhne akce, která se jmenuje Pouliční kultura. A to cool je jako cool, ale píše se to česky, nebo no, je to zvláštně. Cool-túra. A je to vlastně tak, že si dáte trošku cool-túru po Pardubicích, protože v různých prostorech a i třeba venku uvidíte různé umělce a to především baskery, takže ta jména nemá cenu ani říkat, i když samozřejmě hlavní hvězda Dukla Vozovna, to je, řekl bych, prověřená festivalová kvalita. Budou tam i autorská čtení, takže pokud chcete vyrazit, tak rozhodně se podívejte a najděte si pouliční cultúru a můžete vyrazit právě se projít Pardubicemi a zažít něco nezvyklého.
0: V kraji zůstáváme, akorát se přesouváme do Hlinska, konkrétně do Cihelky Hlinsko, kde už včera odstartoval Studnice Fest, což je třídenní hudební festival v lesním prostředí s pohodovou atmosférou, nabízející hudbu několika žánrů. Ten areál Cihelka leží na okraji Hlinska a v těsné blízkosti budou vyhrazeny prostory k parkování i stanování, takže neváhejte, počasí má být super, navíc velmi zajímavý line-up. Vystoupí Dubfx, David Koller, Nyagáš Džor, Skyline, Midi Lidi nebo Laser Viking.
1: No a my si teď jako pozvánku dáme tu největší hvězdu, tedy Dubfx.

0: To byli DubFX, kteří dnes vystoupí na Studnice Festu Cihelce Hlinsko.
1: No a my tady máme další festival, a to Čeřínek Fest v Hutích u Jihlavy. To je festival pro celou rodinu, který nabízí kapely napříč žánry, divadla, tvůrčí dílny a bohatý program pro děti. Letos už je to 18. ročník a koná se zítra, tedy 25. července. Uskuteční se v areálu turistické chaty Čeřínek. Stanové městečko bude tento rok na festivalové louce a budete moci poslouchat Davida Kolera, Kurtizány z 25. Avenue, Kašpárka v rohlíku a nebo Prago Union.
0: No a nejen hudbou živ je člověk. V Česku se tento víkend koná hned několik zajímavých motoristických akcí. Například Salty Road Meet Volume 1 v Prachaticích na Velkém náměstí proběhne výstava zhruba asi 100 upravených a zajímavých vozů přímo v ulicích. Vstup je zdarma. A další akce Car Expo na výstavišti v Kroměříže. Samozřejmě už ten název slibuje výstavu upravených aut, street food, chill zónu a soutěže. No a do třetice Pražská veterán rally. Ta se uskuteční na trase Praha-Kácov z Ruč nad Sázavou.
1: No a my se ještě vracíme na chvilku do Čeřínku u Jihlavy, nebo v Hutích u Jihlavy, a dáme vám jako pozvánku sklep od Prago Union.
2: Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep?
3: No jistě.
2: A mohla by ho vidět.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky

0: Hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
1: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
2: Express FM.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
5: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
7: Zábava vlny, tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Hudba na prvním místě.
1: Express FM.

0: šichta končí, jdeme domů, víkend je tady.
1: A vy, co ještě musíte být v práci, nesmutněte, den má jenom 24 hodin, takže vám to také za chvilku skončí.
0: Pokud nemáte třeba 48 hodinovku, tak vám to skončí až zítra. Ale samozřejmě vždycky všechno jednou skončí, včetně života. Dneska naštěstí končí jenom naše vysílání, naše životy, doufáme, pojedou dál. A v pondělí tady zase budeme v plných silách a na značkách.
1: Ano, už se těšíme, přes víkend si všichni odpočineme, vy od nás, my od vás, nabijeme se novou energií a samozřejmě tu budeme s Várkou vědeckých studií, zajímavostí z celého světa a perfektní hudbou.
0: Jako vždycky, konec konců, ta hudba, ta jede dál, právě teď Georgia Smith a myslím, že takový zajímavý závěrečný song. What's done, it's done.
1: See you.
2: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert Express. Music first.

Express FM. If you ask a stupid question.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
3: Music. First. Express FM.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Express FM.
5: Hudba.

Express FM uvádí hudební speciál. Starmix. Do you remember house? Starmix. Taneční dvouhodinovka plná house music. Starmix. Starmix. Starmix. Na Express FM.

In the spirit of house.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Express. Music first. Express FM.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
3: Express FM.
4: Hudba.

Express FM uvádí hudební speciál. Starmix. Do you remember house? Starmix. Taneční dvouhodinovka plná house music. Starmix. Starmix. Starmix. Na Express FM.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela byl CZ.
2: Express.
3: Music first.
2: Express FM.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Music. First. Express FM.

Život tvoří pořadí věcí, které se zdají být bezvýznamné. Včera jsem našel čepici.